0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.

because my dreams are bursting at the seams. Hit Radio Zlín.

0: Tam se rodinou na závěr krásně naště.
1: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
2: organizace Za sklem společně s obcí Břest. Čeká vás den plný zážitků,
3: kouzelní,
2: živá hudba,
3: bořivé dílničky,
2: soutěže pro děti,
3: skákací hra,
4: zvířátka,
5: historická hasičská technika,
6: skvělé občerstvení
7: a zmrzlina.
1: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
0: 29. srpna od 10 hodin.
8: Těšíme se!

0: Hit Rádio Zlín. Hit Rádio Zlín.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc@cepkov.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
0: Hit Radio Zlín.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko dostalo z Evropské unie dalších téměř 22 miliard korun. Evropská komise peníze vyplatila v rámci 6. platby z fondu na podporu oživení a odolnosti. Česko tak už vyčerpalo 88% prostředků, které má z fondu k dispozici. Celkový český podíl dosahuje zhruba 9 miliard euro. Středozemní moře se kvůli oteplování rychle mění. Podle vědců se v něm už vyskytuje přes 1000 nepůvodních druhů a nový přibývá v průměru každé 2 týdny. Invazivní ryby a další živočichové vytlačují původní druhy a narušují místní ekosystémy. Vědci proto hledají způsoby, jak jejich šíření omezit nebo je například využít jako potravinu. Připomínáme, Česko dnes čeká mimořádná podívaná na obloze. Večer bude možné pozorovat výrazné částečné zatmění slunce, které vyvrcholí kolem 20 hodin a 11 minut. V noci na čtvrtek pak přijde maximum meteorického roje Perseid. Nejvíce meteorů bude vidět po půlnoci a pozorování letos nebude rušit svět měsíce. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Vlakové spojení východu Moravy s Prahou by mohlo být brzo lepší. Zatím nám České dráhy vypravují Slovácký a Valašský expres. Do hry chce ale nově vstoupit RegioJet. Rád by vypravoval z Prahy do Starého Města vlaky každé 2 hodiny a po elektrifikaci trati do Zlína by jezdil každé 2 hodiny i sem. RegioJet se podle Mladé fronty dnes taky snaží přes antimonopolní úřad docílit toho, aby stát přestal spoje Českých drah dotovat. Rád by totiž převzal celý jízdní řád mezi Zlínským krajem a Prahou. I dnes si na východě Moravy užijeme hodně slunce. Celý den bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima 24 až 27 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Vrátanie šampiónu s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampiónu. A my vás srdečně vítáme, haťa paťa, už v tom zase lítáme všichni společně. Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj, Michale.
1: Čau, Davide.
3: Haťa paťa.
1: Haťa paťa a haťa paťa i vám, kdo jste si nás v 6.02 pustili v tělu.
2: Včera slavil narozeniny Miraj, taky Kellyn. Dneska slaví jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznisu. Kdo to je, na to se mrkneme za chviličku. Nicméně, jestli je i mezi váma někdo, kdo dneska patří mezi oslavence, tak všechno nejlepší.
1: Budou chlebíčky. Teď Five and Queen. Hezké ráno. Hit Radio Zlín.

0: 10 minut po 6. Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars a my tři. Dobré ráno. Dnes slaví Kristova léta. 33 let. Matka dvou dětí a jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznesu. A je to Eva Farná. A kdo v tomhle věku může říct, že je 20 let na scéně, co? 20 let. 20 let. Vlastně, když o tom přemýšlíme, tak technicky za to už je tak nějak na polovině cesty k tomu, aby se stala další Helenou Vondráčkovou.
1: To je jako bez debat. Vlastně za ten krátkej život ještě toho stihla strašnou spoustu. Jo, teďka tři Edeny, neskutečný.
0: No já si vzpomínám na úplný začátky, na měl jsi mě vůbec rád, že jo?
2: 20 let.
0: 20 let zpátky. Pamatuju si, jak jsme na ní byli v Hradci Králové v Aldisu. Byl jsem tam teda nejvyšší, protože tam byly samý malý děti. A koukali jsme na ní s kamarádama, ve třeťáku to myslím bylo, koukali jsme na ní a říkám si, tyjo, to je neskutečný ten hlas. A podívej se, kde dneska je.
1: No mně hlavně přijde neskutečný to, co ona zvládla v tom smyslu, že myslím si, že to byla nejvíc body shamingovaná žena v Česku. Hrozně se řešila její postava a ona to zvládla s grácí, ještě si z toho v Edenu udělala srandu a teďka naopak to strašně proměnila podle mě a všichni jako milujou. Nicméně, já tady mám pro posluchače a i pro vás takovou hru. Popřeju Evě přáním, ve kterým budou schovaný její songy a na vás je spočítat, kolik jich tam je, jo. Jestli je najdete.
0: Takhle po ránu, no tak pojďme na to.
1: Takže Evo, přejeme ti, ať nemusíš nikdy balancovat na ostří nože, ať kolem tebe není moc ticho a tvůj život je jedno velký barevný leporelo. Ať ním není nuda, máš kolem sebe jen lidi, u kterých se nikdy nemusíš ptát, měl jsi mě vůbec rád? A hlavně, ať ti dál skvěle slouží tvoje tělo, který umí dělat kotouly ve vzduchu nad Edenem. Ať máš energie jako perpetuum mobile a protože narozeniny jsou jenom jednou za rok, dej si dneska klidně i Big Mac.
0: Hodně.
2: Bylo jich tam hodně, ale vždycky si dala na konec té věty, takže vlastně stačilo spočítat věty.
1: Ne.
0: Tak já typuju 8.
1: A co David?
2: Kolik tam bylo vět? 8, tak já říkám taky 8.
1: No jejich 8.
0: No jejich 8.
2: Se mi líbí je, že i tyhle nový songy jako jsou skvělý, že to není, že bychom se furt vraceli k těm původním, ale že furt přichází s něčím novým.
0: Jste možná čekali, že zahrajeme Měl s ním vůbec rád teda, ale ne. Teďka je čas na tu nejnovější, na tu poslední. Neříkej, co má se stát. Konkrétně David nejvíc miluje tuhle pasáž, jestli vám teda můžeme ukázat, je to až na konci songu, jo? Dejve. Je to tak?
2: Přechod.
1: David totiž říkal, že se mu líbí, jak tam pracuje s tím smíchem. A to, jestli jste neslyšeli celý album, tak si dejte i song Nuda, protože tam se taky hodně směje a je to boží.
0: No tak Evi, všechno nejlepší, 33 let a teď je pro vás Eva Farna na Hit Radio.

0: Tak doufám, že vy nám za tohle dáváte like. Enrique Iglesias, 6 hodin 18 minut na Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme krásné středeční ráno.
1: Co budete dělat dneska v 1990? Ať už to bude cokoliv, tak to stopněte a mrkněte se na oblohu, protože nás čeká jedna z největších astronomických událostí desetiletí, nejspíš jste o tom už slyšeli. A je to zatmění slunce. A zajímavý na tom je, že úplný zatmění bude z Evropy viditelný poprvý od roku 1999, což je za prvý jako celý můj život. A i když u nás v Česku tu úplnou tmu nezažijem, tak nás čeká nejvýraznější částečný zatmění až do roku 2075.
0: Tak myslím si, že v roce 2075, alespoň tady nám s Davidem to bude tak trošku jedno, možná. Nicméně, ty jsi teda 99, já jsem narozená, ano. Takže ty si to moc nepamatuješ. To by byly kolik? 3-4 měsíce, jo?
1: Mocné, no.
0: Ale mě by zajímalo, jestli ty si to pamatuješ, Davide, a jestli vy, kdo nás posloucháte, si pamatujete, co jste toho 11. srpna 1999 dělali, protože já to vím naprosto přesně.
2: Já ne, tak povídej.
0: Nekoukal jsi? My jsme koukali. My jsme našli nějaký diskety doma, to ještě, víš, co jsou diskety, Jasmin?
1: Ježiš, tak samozřejmě.
0: Jo, našli jsme nějaký diskety a koukali jsme právě na to zatmění, úplný zatmění slunce a to byla teda velká podívaná. A vlastně přijde mi, jako by to bylo včera, říkal jsem si, no, ono to bude až za 26 let, tak to na to určitě zapomenu a je to tady dneska, jako jo.
2: Je to tady, já ještě k těm disketám, včera jsme
0: 27
2: se bavili...
0: 27 let, pardon, 27. Teda 27.
2: Včera jsme se bavili o tom, jak se na to zatmění koukat, když už diskety dneska pravděpodobně v domácnosti nemáme, tak stačí brýle na zatmění, nebo certifikovaný sluneční filtr. Jenom tohle stačí a můžete se koukat.
0: Ale ono to je vyprodaný, já jsem koukal na různý e-shopy a ono to je naprosto vyprodaný, takže máš tam nějaký doma mont, jak on přesto se můžeme dívat. Ten nejhorší nápad je si dívat do toho slunce napřímo, jo?
2: Ne, ještě horší je dívat se dalekohledem, foťákem nebo teleskopem bez speciálního filtru umístěného před optikou.
0: No tak najdi teda, před co se máme dívat.
2: Hele, tady nepíšou nic jako
1: úplně
2: konkrétního.
1: Musíme najít ty diskety prostě.
2: Pokud brýle nemáš, můžeš použít dírkovou projekci. Malá dírka v kartonu promítne obraz slunce na papír za ním. No, do dírky se nedíváš, sleduješ pouze projekci.
0: Dírkovou projekci mám doma, to mám doma třikrát a svářecký brýle teda ještě, jo. A
2: mě by teda
0: zajímalo, čí to byla vlastně zásluha, jo. Já si myslím, že se pod to podepíše určitě nějaký politik. Chtěli jste chladnější počasí, tak jsme vám vypnuli slunce. Bude líp. Sice jenom na hodinu, ale bude. To tak dneska pozorujeme, nejenom teda zatmění slunce, já se těším moc, budu koukat, nevím přes co, ale podívám se. A taky si budeme večer něco přát, protože se chystá Roy Perseidy. Tak co si budeme přát? Já vám přeju hezký ráno teďka. Calvin Harris a John Newman za malou chvíli taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu 15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na frgálovou soutěž, křest knihy a bohatý program v parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zoniga, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackie a Queen's Show. Více na webu karolinka.cz.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
10: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni
6: ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Datart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.
12: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
13: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Ostravsku v Klimkovicích ve Vřesinské ulici u křižovatky s ulicí 9. května havaroval motorkář. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždí se jedním pruhem.
1: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz
2: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Nia, Samsei, 6.32 na Hit Rádiu, dobré ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update. Provoz letiště v Katánii komplikuje aktivita sopky Etna. Kvůli sopečné aktivitě a nepříznivému větru je dnes letiště až do 11 hodin uzavřené. Omezení přichází uprostřed hlavní turistické sezóny, kdy Sicílii navštěvují 10 000 turistů. Fotbalisté Paris Saint-Germain dnes budou obhajovat triumf superpoháru UEFA. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Zápas dvou držitelů evropských trofejí začne ve 21 hodin. Houbaři si letos budou muset na plné košíky ještě počkat. Kvůli dlouhotrvajícímu horku a suchu houby v českých lesích prakticky nerostou a podle mykologů se situace do konce prázdniny nejspíš nezlepší. Letošní podmínky jsou podle nich nejhorší za poslední roky.
2: Já zrovna říkala o víkendu přítelovi, že musíme vyrazit na houby, že posledních třeba 5 let mi do toho vždycky něco vlezlo a nějak to nevyšlo. A teďka prostě nerostou zase.
0: No, my jsme teďka o víkendu projížděli nějakým lesem a říkám mojí dívce, už asi rostou, necítíš houby? A ona říká, cítím, ale jestli jsi nevšim, tak asi kilometr zpátky malovali silničáře silnici. Takže tyhle houby, ty zůstávají. Taky vám to voní po houbách, ne?
3: Trochu jo.
0: Tak pojďme na muziku, tohle voní po kytkách. Roxette, Fade in Like a Flower na Hit Rádiu 6.34. A my vám přejeme fantastické středeční ráno.

0: Nejnovější single, tohle je dovolená 6.40 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Dámy a pánové, na světě už nás je 8,3 miliard.
1: Ty bláho.
2: Já si pamatuju, když jsme se ve škole učili nějakých 7,1 nebo něco takového, 7,3.
0: No já si pamatuju, že docela nedávno to bylo 8 miliard, že se řešilo, že jsme teda dostali k dalšímu mlníku a už je to 8,3, konkrétně 8 miliard 310 milionů lidí. Mám tady nějaký zajímavosti. Dneska už se narodilo na světě 101 tisíc lidí, zemřelo 47 tisíc a letos se narodilo 81 milionů lidí a zemřelo 38.
2: Jako teďka během 7 hodin necelých. Půlnoci.
0: Jako kolik se lidí narodilo? No jasně, 101 tisíc lidí se narodilo od půlnoci.
1: Pak nemá být na Karlově mostě pořád fronty.
0: Přesně, nebo chceš jít na koupák a je tam prostě plno, nebo jdeš někam na vodu a je tam hlava na hlavě, no, tak to je ten důvod. Ale co je zajímavější, jak moc to lidstvo stárne, očekává se, že kolem poloviny 30. let bude na světě víc lidí starších 80 let než novorozenců. A tak by mě zajímalo, jaký budete vy, až vám bude 80. Jaký si myslíte, že budete vy, až vám bude 80? Co vy tady? Co, Davide?
1: Tak já si myslím, že
0: tak
1: budu...
0: zhodnotíme se navzájem. Jo? Já si myslím, že ty budeš takový ten rozumbrada, takový ten prostě rozumnej děda,
2: no,
0: co bude házet takový ty suchý fóry.
1: Mám klíče.
0: Přesně tak, všechno máš doma dvakrát. Jasmin, to je na tobě, Davide.
1: Jasmin...
2: Tak, dobrý. Co mi ještě přijde zajímavý, že kolem
1: Jasmin
2: roku...
1: Jasmin bude taková ta babička, o který si budem říkat, jo, ta jednou mohla být hezká. Víš, jako... Kdysi v minulosti. Co Michal? Co s tebou, chlape?
2: Ten bude šílený, že jo? Já nevím, jestli se toho, a hlavně jestli se toho dožije, že jo?
0: Já si myslím, že mi praskne cévka třeba tak za 10 let.
1: Tak budeš nosit furt ten stejný účes mulet, že jo?
0: Dobře, co se dá říct, Jasmin?
2: No, že kolem roku 2060 by nás mělo být už 10 miliard, jo? Takže vlastně, a jestli takhle stárneme, tak všude bude jenom 10 miliard důchodců.
0: No tak to už se vůbec nevedem na to koupaliště, že jo? Ale co je teda zvláštní, že v roce 1800 bylo na světě jenom 1 miliarda lidí, 1900 2 miliardy, no a pak už to šlo, dalo by se říct z kopce, jo, ale on ten graf, on teda jako vyletěl nahoru. No tak snad se tady nějak na té planetě vejdem. Co se vám vejde za malou chvíli do playlistu Shakira Waka Waka na Hit Rádiu a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jedna.

0: než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jího české Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
1: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
2: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
1: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu na D35 na 284 km směrem od Ostravy na Olomouc, dejte pozor na výtluky na vozovce.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 6 minut, 7 hodin, dáváte si středeční hit rádio, tohle jsou Nickelback, Michal, Jasmina, David s vámi, hezké ránko.
1: Pokud máte doma zástěru, pletací jehlice a rádi pečete svůj vlastní chlebík, tak za to nejspíš nemůže to, že byste byli v důchodu, ale možná jedete nejnovější trend generace Z a to je Nona Maxing, vysvětlím, jo. Nona je italsky babička a přesně o to jde, že mladí lidi v dnešní době už nechtějí něco stíhat a tlačit na výkon a být produktivní od 5 ráno, takže se shodli na tom, že by chtěli být jako italská baby a žít takhle, jo, mít lněný kalhoty, pěstovat si bazalku na balkoně, pít si chleba, háčkovat a mít prostě pohodinu takzvaně.
2: Hlavně chtějí pracovat, bych to tak viděl.
0: Jste se bavili, jaký budeš děda v 80, tak tady máme možná odpověď hnedka v dalším vstupu. Takže jak to je Nona Maxing? A mi to přijde hezký. Takže italská babička, já s ní mám vlastně společnou zálibu, už to chápu docela, tak jako v siestička, že jo? Já už tam to probíhá, no. Tam to probíhá.
1: Já byť jsem jenom okrajově genzíčko, tak ale trošku do toho spadám, jo. V odpletení tady máme Davida, se nám pochlubil, že to umí takovýhle věci, ne?
0: Já taky jsem dobrý v odpletení, ale slov, co se týče teda. A ty máš co? Co teda za zálibu?
1: No ten zbytek, jo, bylinky na balkoně a chodit spát brzo jako a pít si, peču si bylinky. Housky třeba, pane bože.
0: Tak jsme se dozvěděli vlastně, že má zálibu v bylinkách. Tak doufáme, že vy máte zálivu v tomhle, je úplně jedno, kolik vám je. Sugar Babes, About You Now, to stíneme do 7. A pak náš tady děda David přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Franto, kde jsou ty maliny?
3: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
2: Taky zavakuovaný.
4: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 29,90 a vepřovou plec bez kosti 1 kg za 54,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.

0: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ceny nemovitostí v Česku dál výrazně rostou. Byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily o více než 11%, rodinné domy potom téměř o 9%. Ceny bydlení se tak dostaly na rekordní úroveň. Největší zájem je ve velkých městech a nejlépe se prodávají menší byty. Počet případů žloutenky typu A v Česku klesá. Loni se nakazilo přes 3200 lidí. Letos zatím hygienici evidují zhruba 1400 případů. Jen v červenci přibylo 109 nakažených a jeden člověk v souvislosti s nemocí zemřel. Odborníci ale varují, že po návratu dětí do škol se může situace znovu zhoršit. V Afghánistánu nemůže chodit na střední školy zhruba 2,5 milionu dívek. Přístup ke vzdělání jim omezil Taliban po svém návratu k moci v roce 2021. UNESCO diskriminaci dívek a žen odsoudilo a vyzvalo k okamžitému obnovení jejich práva na vzdělání. Taliban zavedl pro ženy řadu dalších omezení, která OSN označuje za genderový apartheid. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Letecké muzeum v Kunovicích získalo do svých sbírek prezidentský vrtulník. Jde o stroj z Prahy, který donedávna sloužil k přepravě VIP pasažerů, jako jsou právě prezident, premiér anebo generálové. Na Slovácko se vrtulník přesune koncem prázdnin po zemi, protože armáda už ho vyřadila z provozu. V expozici Leteckého muzea v Kunovicích ho ale uvidíme až v příští sezóně. Středa nám na východě Moravy nabídne parádní letní počasí. Celý den bude slunečno a odpolední maxima příjemná 24 až 27 stupňů. V dalších dnech už půjde teplota zase postupně nahoru.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Hezkou středu.
5: Krásný ráno.
1: Snídaní šampionů.
3: 7:03, rozjíždíme druhou třetinu, středeční snídaně s vámi Michal, Jasmin a taky David. Čau Dave.
6: Dobré ráno všem.
3: A písničky. Rixten, tím pokračujeme, tak pojďme na to, hezké ráno.
1: Hit

0: i Zelený Solheim. 9 minut po 7. S vámi Michal Jasmina David.
1: Mě by zajímalo, jestli máte taky takový to jedno konkrétní jídlo z dětství, který když si dáte, tak je zase svět úplně v pohodě, jo? Protože jsou za mě chutě, ze kterých se nedá vyrůst, i když už dávno nejste malí děti. Pro mě například jsou to kostíci, ten jogurt, já si ho doteďka dávám, nebo Nesquik, přítel se mi vždycky směje, ale přitom včera taky, jo, on šel do kuchyně a namazal si rohlík se šunkou a sýrem, dal tam kečup a dal si to do mikrovlnky a říká, to mi vždycky dělala mamka, jo, že tak,
0: Co, to jde David?
1: Že každý podle mě máme něco takového, tak co je to pro naše posluchače a co je to pro vás, kluci?
2: Buchtičky se šodou.
0: Já jsem chtěl říct chleba ve vajíčku. A nebo knedlik s vajíčkem.
1: Počkej, knedlík s vajíčkem. Nevím, jestli to dělala jenom moje máma, nebo jestli to znáte taky. Knedlík bramborovej s cibulkou na pánvi. Olej cibulka taky znáte?
0: Taky dobrý. Vzpomínám na jídla, co dělal táta, tátovou klobásu. Mám rád vinnou klobásu. Ale pak jsou taky jídla, které už si nedáš, že jo? Třeba vlnky grilášový, po těch bych se utlouk. Nejsou. No tak co je to vaše jídlo? Ale už tady chodí zprávy, ani jsme se vás nemuseli ptát. Ahoj Milan, já miluju krupicovou kaši, no tak krupička, no.
1: To je klasika všech klasik.
0: A to se nám dneska, protože včera jí moje koupila a ptala se mě, jestli už jí nechci včera, říkám, nechám si to na dnešek. Takže dneska bude u knejpů krupička. No tak, jaký je to jedno konkrétní jídlo, to vaše jídlo z dětství, který vás dokáže třeba zachránit po mizerním dni, že přijedete domů a dáte si opravdu ten chleba v tom vajíčku. Jo, napište nám na 777-937-777 nebo nám to můžete poslat na tohle číslo přes WhatsApp jako hlasovku, budeme moc rádi. My k vám posíláme další muziku, tohle jsou Linkyni na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Tohle je Slza, tohle jsou hity na Hit Rádiu, chvíli po čtvrt na osm. A vracíme se zpátky do našeho, vašeho dětství. Hledali jsme to vaše nejoblíbenější jídlo, když jste byli malí, a to, co vám udělá i chuť dneska, když si uděláte.
1: Co vám zlepší den.
0: Tak.
1: Míša píše, ahoj všichni, když jsme s bráchou byli malí, tak babička nám dělala taštičky z povidly a nastrouhaným perníkem, to bylo nejlepší. A to bych si teďka dala teda.
0: Taky píše David z Brna, ránko týme, klasika od dědy, míchaný vajíčka na špeku plus jen pepř, sůl, šnitlik, ale ano. Ty vlnky, to bylo něco. No ale už se taky nevyrábí pikanta, nejlepší věc na nálev na zavařování. A když je opravdu hlad, že se doma i myš oběsila, zachrání mě krajíc chleba pokapaný Maggi. Hezký den. Je pravda, že když si člověk jen tak na jazyček kápne to Maggi.
1: Vendy, vánoční cukroví samo o sobě, jinak si neuvědomuje nějaký jídlo nebo mlsku, která by mě zatáhla zpátky do dětských let, ale vánoční cukroví.
0: No, my si uvědomujeme, že je blbý a tady v těch vedrech se bavit o vánočním cukroví, ale vlastně, když o tom přemýšlím, já bych tam teďka ten vosí úl, to vosí hnízdo poslal teda. Rohlíček. Linecký. Tak
1: Jirka.
0: Jo, zkusme to číst dál ještě teda.
1: Jirka, dáme poslední zprávu. Mé nej jídlo z dětství je, no jo, segedín. To vždycky zahřeje a kolikrát zamáčknu i slzu, jak vzpomínám. To byl svět ještě v pořádku a je dobré se k tomu dobrému vždy vracet. Tak vzpomínejte a buďte na sebe hodní. Krásný den na dobrou chuť.
0: Dobrý, a tímhle končíme. Těch zpráv s jídlem tady je o mnoho víc, ale já už to teda číst nebudu.
2: Segedín spojuje.
0: Nech toho. Cítíte to? Taky jste začali z toho úplně... Slinit. No tak třeba z toho dneska uvaříte. Něco z toho možná vyberete. Nicméně my za chvíli nakrmíme vaše uši. Michal Šulta a Rehab Better Me. A přihodíme i dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barumček Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barumček Rally Zlín.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: To je 45 prodejen na jednom místě.
5: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
6: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
5: nc.cepkov.cz
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barumček Rally.

soutěže. Více informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska jste nám nahlásili neprůjezdnou komunikaci na Bruntálsku mezi Světlou Horou a Karlovicemi. Je silnice uzavřena. Jeďte rozhodně jinudy.
1: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz
2: Hit Radio Zlín.

0: Play 7.31 na Hit Radio.
1: Ranní update.
0: A co pro nás má David?
2: Mladí Češi stále častěji investují do nemovitostí v zahraničí. Mezi vyhledávané lokality patří španělské pobřeží Costa del Sol, kde zůstává poptávka po bytech a domech vysoká. Podle realitních expertů tamní trh táhnou především zahraniční kupující, kteří často financují nákup z vlastních peněz. Viagra by podle izraelských vědců mohla pomáhat v boji s rakovinou. Experimenty na myších a rozsáhlá zdravotní data naznačují, že léky na erektilní dysfunkci mohou omezovat procesy, které nádorové buňky využívají k šíření. Výsledky jsou ale zatím předběžné a bude potřeba další výzkum. Brad Pitt po 7 letech abstinence znovu pije alkohol. Hollywoodský herec v novém rozhovoru přiznal, že si občas dá například sklenku vína. Tvrdí ale, že je dnes výrazně opatrnější a alkohol pije pouze v omezeném množství.
0: Mhm. Takže se to nevyhýbá ani známým osobnostem.
2: Je to tak,
0: problémy.
2: I tyhle lidi řeší stejný problémy jako my obyčejná... my obyčejní.
0: No takhle, jednoduše řečeno, Brad prostě začal pit.
2: Pojďme na rychlou sedmičku.
0: Ano, tento týden vás čeká místo rychlé pětky rychlá sedmička. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
3: Nejspíš vás zajímá, co můžete vyhrát. Tak jsou to samozřejmě produkty od Brain Market v hodnotě 5000 korun a v pátek na vás čeká dokonce výhra 7000.
0: No tak, jestli do toho jdete, není nic jednoduššího, než do ruky telefon a napsat nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme a 7 otázek vás dělí od této fantastické výhry. Pojďme na

0: 8. máte v uších Hit Radio, za to jsme moc rádi. Tohle je Amy McDonald, This is the Life a This is the rychlá sedmička.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá sedmička, říkám.
2: Ano, tenhle týden se to mění na rychlou sedmičku, protože partnerem naší soutěže je česká firma Brain Market, která právě podporuje Beskidskou sedmičku, což je, by the way, kdo byste to neznali, extrémní závod, ve kterém se snažíte zdolat rovnou 7 beskidských vrcholů.
3: Mně by se líbilo, kdybychom v rámci té ceny dávali vstupné tady do tohohle závodu a ten posluchač, kdo by to vyhrál, by musel tu beskidskou stovku uběhnout.
0: Mm-hmm. Nebo kdyby to bylo třeba beskidská 70, to by těch otázek muselo být 70. Máme jich pro vás 7 a 7 otázek máme teď pro Aničku. Aničko, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak ty máš možnost teď vyhrát poukaz na 5000 korun na nákup produktu od Brain Market. Hodilo by se nějaký takovýhle zobání, takovýhle nějaký vitamíny?
4: Určitě, beru něco, beru doplňky stravy, tak budu ráda.
0: No tak zkusíme to doplnit, pojďme na to. Otázka 1.
2: Co je větší, litr nebo decilitr?
4: Litr.
0: Přesně tak. Co je starší, Facebook nebo TikTok?
4: Facebook.
0: Ano.
2: Třetí otázka, který měsíc začíná nový kalendářní rok?
4: Leden.
2: Ano.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Jak se nazývá lékař, který se stará o zuby?
4: Stomatolog.
2: Ano. Mm-hmm. Pátá otázka. Jak se říká mláděti prasete?
4: Tele.
0: Ano. Pojďme na šestou otázku. Které ovoce najdeš v piña koládě? Ananas nebo jabko?
4: Ananas.
2: Mm-hmm. A poslední sedmá otázka. Kolik je 10 děleno 2?
4: 5.
0: 5, no a na 5000 korun vyhráváš poukaz do Brain Market. Aničko, je to tvé.
4: Je super, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, ještě nám pověs, než se rozloučíme, co tě čeká takhle při středě. Jsi v práci nebo máš volno?
4: Jsem v práci, dovolená mě čeká až začátkem září.
0: A kam pak valíš, jestli se můžeme zeptat?
4: Do Turecka letíme.
2: Pěkný.
0: Hezký, hezký. Tak moc si to užij, užij si taky poukaz na Brain Market a zvládni dnešek, měj se hezky.
4: Děkuju moc, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz Hit Radio Zlín.

0: On the top of the world, Imagine Dragons, 7.41.
1: Kam až byste zašli, abyste otestovali věrnost svého partnera? Jedna žena si kvůli tomu vytvořila 25 falešných profilů. No a jak to dopadlo? To si řekneme za chvíli.
0: Já s tebe mám, Jasmin, tak trochu pocit, že budeš kopat do nás, chlapu. Že to bude diskreditace v živém vysílání. Ty proč mám ten pocit? Miraj, oči mají taky pocit za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak je Lost Frequencies a přihodíme i dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
3: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly.
4: Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
5: Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte.

0: dobře. Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na
1: zážitky. CZ. ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní

0: lidem může vzniknout závislost.
1: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu v Bruntále v Sadové ulici u křižovatky s Novou. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Aneta, Terry Swim, Stones and I. Tohle je středeční Hit Radio, dobré ráno.
1: Dámy, ženy, holky, děvčata, pokud chcete žít bezstarostně až do smrti, tak nikdy netestujte svýho chlapa, co se týká věrnosti, jo? Protože co oči nevidí, to srdce nebolí, jak se říká. A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
0: Jak dopad?
1: Takhle, neuspěl, ale on ne, že neuspěl jednou, dvakrát, třikrát, on neuspěl 25krát.
0: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda. Takže testem prošel, z toho vychází. To mi vychází takhle teda.
1: On to podle mě pak už vůbec neřešil, prostě viděl, že mu píše žena, tak beru, dobrý.
0: No jasně, jo? Takže odpovídal na všechno, co mělo na profilovce dlouhý vlasy. Klasika, klasika. Mě to připomíná takový ten starý for, že když manželka vezme telefon a zavolá jeho 10 nejlepším kámošům, tak zjistí, že u 7 z nich spal a 3 odpřísáhnou, že tam ještě spí. Jo. Tak takhle mi to máme.
1: Mě zajímá ale proč těch 25 profilů, protože přece tak dobře, tak kdyby jednou jako uspěl a nebyl jakože nevěrnej, tak ale ona teda jde zkoušet znova a znovu, tak když už to krachlo na poprvý, tak proč to udělala ještě 24krát?
0: Tak si oni myslíš, Jasmin, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď. Pojďme na muziku Taylor Swift, dneska ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Hotovo?
2: Hotovo.
1: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
3: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
4: A dneska bychom chtěli poděkovat Honzovi. Dobrá práce, Honzo.
5: Rudolf Lešení CZ.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
9: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Vínotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vínotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
13: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Inflace v Česku v červenci zrychlila na 1,7%. Oproti červnu potom spotřebitelské ceny vzrostly o 0,6%. Zdražovaly hlavně pohonné hmoty, které byly meziročně dražší téměř o 17%. Naopak potraviny zlevňovaly, máslo bylo nejlevnější za 16 let. Výraznější déšť je v Česku stále v nedohlednu. Až do soboty se očekává převážně slunečné počasí prakticky beze srážek. Déšť by mohl dorazit v neděli se studenou frontou a pokračovat i začátkem příštího týdne. Půjde ale hlavně o lokální přehánky a bouřky, které současné sucho výrazně nezmírní. V Česku je zájem o luxusní nemovitosti. Pražských novostaveb s cenou přes 200 000 korun za metr rychle přibývá. Na jaře už tvořili více než čtvrtinu všech prodaných nových bytů v hlavním městě. Jejich podíl se přitom za jediný rok téměř zdvojnásobil. Takto vysoké ceny už kupující akceptují nejen u luxusních rezidencí, ale i velmi malých bytů. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Vlakové spojení východu Moravy s Prahou by mohlo být brzo lepší. Zatím nám České dráhy vypravují Slovácký a Valašský expres. Do hry chce ale nově vstoupit RegioJet. Rád by vypravoval z Prahy do Starého Města vlaky každé 2 hodiny a po elektrifikaci trati do Zlína by jezdil každé 2 hodiny i sem. RegioJet se podle Mladé fronty dnes taky snaží přes antimonopolní úřad docílit toho, aby stát přestal spoje Českých drah dotovat. Rád by totiž převzal celý jízdní řád mezi Zlínským krajem a Prahou. I dnes si na východě Moravy užijeme hodně slunce. Celý den bude jasno nebo skoro jasno a odpolední maxima 24 až 27 stupňů.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
15: Dobré ráno, šampione.
16: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
17: jsme tady pro tebe.
16: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
18: Je tu i David, dobré ráno.
19: Hezkou středu.
20: Snídaně šampionů.
19: Určitě znáte ten pocit, kdy úplně zoufalí hledáte uprostřed města nějakou toaletu. Tak pro vás máme dobrou zprávu. Český města přišly s řešením, díky kterému už nebudete muset si něco kupovat v kavárnách na tenhle případ.
18: Nechoďte daleko od rádia, tohle vás bude zajímat. Teď muzika, tady jsou Offspring.
0: Hit Radio.

0: Why Don't You Get a Job? 8:05 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Hledání veřejné toalety je někdy oříšek. Máme pro vás všechny dobrou zprávu, kdo se občas do nějaké takové situace dostal. Česká města mění strategii a platí hospodám měsíční paušál za to, že nechají lidi využít jejich toaletu, a to úplně zdarma. Říká se tomu vlídné WC.
1: A to mi přijde teda boží.
0: Dobře, je geniální, protože nevím, jak to máte. Vy možná to máte podobně, ale když opravdu potřebuješ si někam zajít, tak si tam alespoň něco koupíš, ať už třeba v té restauraci, nebo třeba na té benzínce. Teďka jsme to řešili o víkendu. Jo, že nějakou jako revanč, jo, ale teďka vlastně budeme moc jako přijít a nebudeme muset koukat do toho jako do jídelního lístku nebo prostě si něco kupovat. Je to lepší.
1: Hlavně zmizí ten pocit, jasně, tak ty jsi říkal, že si občas něco tam koupíš, já taky, ale někdy i přesto na tebe koukají jako ty prodavačky nebo na těch benzínkách jako špatně a umějí být dost nepříjemný. Mám tu zkušenost teda.
2: Je to hlavně o ten pocit, který tímhle s tím by mohl zmizet.
0: Je to tak. Mě by zajímalo, v jakých podnicích už to funguje, protože já jsem teda zatím ještě žádný takovej nepotkal a možná ty to o štěstí.
1: Vlídné WC, to je i hezký název, musím.
0: Vlídné WC, no tak nás napadlo, jestli třeba vy jste už nějaké takovéhle podniky nepotkali, nebo jaký máte třeba nejšílenější zážitek spojený s hledáním toalety ve městě. Slušný věci, prosím vás.
1: Já jsem si vzpomněla, když jsem byla s bývalým přítelem v Drážďanech a ty Němci strašně brzo jednak zavírají obchody, mi přišlo, ale hlavně oni nikde v těch nákupácích nemají toalety, nebo tam mají třeba jedny na fakt velký nákupák a on tam bloudil a on vypadal jako, že to bude fakt špatný a strašně nadával, skoro brečel, běžel tam po celých Drážďanech už někdy v 9 a fakt to bylo jako komický, ale nechtěla bych být v jeho kůži samozřejmě.
2: Ale jestli jenom to teda.
0: Takhle, já jsem chtěl říct, že jestli mohl běžet, tak to ještě nebyla taková hrana, jo. Dejte nám vědět, jaký nejšílenější zážitek spojený s hledáním toalety. 777 937 777. Teď si Jana Hytrá.

0: tohle šlape. Ella Henderson, Rudimental Alibi, 8 hodin 13 minut na Hit Rádiu. Dobré ráno. Města se domlouvají s podniky, převážně s restauracemi. Platí jim měsíční poplatek za to, že my, obyčejní lidé, budeme v případě potřeby moci jejich toaletu využít zdarma. Což je za nás tři prýma věc.
1: Mm-hmm. Ptali jsme se na vaše vtipné zážitky s hledáním toalet v nouzi. Tak máme tady zprávu třeba od Verči. Dobré ráno, zážitek s hledáním. Ranní kolona na příjezdu do Prahy a nemožnost vyjet z ní kamkoliv. Byl tam jen lodní oddíl, přiběhla jsem tam s očima na vrch hlavy, ale bylo v 6:30 ráno ještě zavřeno. Běžela jsem dolů k Vltavě, kde byla jen cyklostezka, žádný porost, křoví, nic, ale brzy ráno, takže prostě musím. Dřepnu, začnu. A najednou se připlížil peloton asi 3 chlapů na kolech. Myslela jsem, že se propadnu do středu země. Dělala jsem, že sbírám kamínky.
0: Já jsem si přišel s kamením.
1: Že sbírám kamínky, ale těsná blízkost stezky odhalila celý můj zadek. V duchu jsem si říkala jen klid, už nikdy je neuvidíš. Hlavně na to nikdy nezapomenu. Hezký den, Veronika, tak to je skvělý.
0: Tohle je opravdu zážitek, na který se nezapomíná. Myslím si, že i ty borci na těch kolech měli zábavu postaránu. Další zpráva od Andry. Ahoj, v Polsku jsme našli veřejné WC u kostela, ale neměli jsme zloté. Paní nás opravdu na WC nepustila, ani když jsme nabízeli eura nebo koruny. Takže manžel si odskočil za keř a já naštěstí našla poblíž restauraci.
1: Takže potřebuješ vyloženě zlotý, to je teda divný.
0: Nevím, já si říkám pořád, že ty Poláci nás nemají rádi.
1: Dominik píše, dobré ráno, šampioni. Nevím, jestli chcete mluvit o heiselfinder.com, ale ta apka mi nejednou zachránila život. Tak hezký den bez neho.
0: Já jsem si myslel nejdřív, že to je nějaký jako for, jo, že to neexistuje. Já jsem si to tady odebřel a Dominiku, za mě teda naprostý game changer, protože tady je opravdu mapa celé České republiky, jsou tady body a jsou tady konkrétní toalety, jo, ale pozor, je tady třeba i, je tady třeba Starbucks a je tady i kód k tomu záchodu, jaký máš zadat kód, je tady třeba 1478 křížek a u toho jsou palce nahoru, jo, to je skvělý,
1: to je skvělý. A já si opravdu takovej kód ze Starbucksu vybavuju, takže jako nekecaj.
0: Pane bože, takže... tohle si myslím, že Dominik zachránil teda spoustu životů. Tak Dominiku, děkujeme. Děkujeme. Heiselfinder.com.
1: Zase, jestli teda budou opravdu existovat vlídná WC, jak jsme tady řešili, tak Heiselfinder asi půjde do kytek, ale je to skvělý.
0: Takhle, pokud budeš mít tady tu apku, tak do kytek rozhodně nepůjdeš. Temper City, Self-Aware, tohle tady milujeme, to si užijte. 8:45, minuta k tomu s vámi Michal, Jasmin a David a středeční snídaní šampionů. Tak hezké ránko.

0: Kraftwerk, Temper City, pro mě asi nejlepší věc, co máme aktuálně v playlistu. 8:45, pár minut k tomu posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Za malou chvíli další hity. Tohle je Sigma Nobody to Love. Zahraje taky Dasha Austin, no a myslíme i na vás, kdo nás posloucháte na cestách, za volantem, v autě, v kamionu, ve všem, v čem se dá jezdit, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
6: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
5: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
7: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
8: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
7: Všechno, zachraňte nás.
8: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
7: O, děkuju.
8: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
9: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
10: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích, v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Frýdecko místecku mezi Raškovicemi a Pražmem. Na místní silnici probíhá frézování vozovky, počítejte s omezením. Přejeme šťastnou cestu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio Zlín.

0: dále jsou hity, tohle je Dasha Austin a tohle je středeční Hit Radio. Ranní update.
1: Fotbalisté Sparty končí v kvalifikaci Ligy mistrů. Pražané po domácí výhře 2-1 prohráli v odvetě v Lyonu 0-3 a do hlavní fáze soutěže nepostoupí. Česká televize představila svůj podzimní program Na obrazovky se vrátí Stardance, diváky čeká také nová podoba politické publicistiky a řada českých filmů. Sportovní nabídka přinese například Davis Cup v pražské O2 aréně nebo mistrovství světa basketbalistek. Richard Genzer zhubnul 25 kg, komik přiznal, že mu kromě změny jídelníčku pomohly také injekce na hubnutí. Výrazně zároveň omezil alkohol, i když úplně pít nepřestal. Takže téma tady z těch hubnoucích injekcí je hodně velké téma v poslední době. A mně přijde, že to hází trošku takový špatný světlo i na ty, kteří zhubnou normální cestou a každý si hned řekne, no jo, on je na injekcích, on je na práškách.
0: Já si říkám, proč třeba nezačít normálně cvičit, místo toho, aby do sebe něco píchal.
1: No tak tady s tím to jde rychlejc.
0: A nebo vlastně tyhle léky na hubnutí, to je pořád stejná pohádka, to je stejný placebo, že jo? To je tak drahý placebo, že lidem vždycky nezbyly peníze pak na jídlo a hubly, že jo, automaticky. Stejně si myslím, že nejlepší lék na hubnutí je zelený čaj.
1: Já myslím, hudba.
0: No ne, zelený čaj, ty si jdeš natrhat. Pěšky. Do Číny. Pojďme na muziku. David Koller na Hit Radio, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio a musíme přerušit vysílání mimořádnou zprávou. To, o čem se teď budeme bavit, nebude vůbec lehké. Velké neštěstí, které se stalo v Kuvajtu.
1: Ježišmarja.
0: Místní o tom hovoří jako o jedné z nejhorších situací v historii.
1: No, tak ale co?
0: Budou jim zvedat cenu benzínu. Litr tam nově vyjde na neskutečných 7 korun za litr.
2: Cože?
0: Z 5 korun na 7 korun za litr, slyšíte správně. Já normálně lituju ty chudáky kuvajtský řidiče, kterým to zdražili, a koukám se tady, jak je daleko Kuvajt, jestli se tam nevyplatí na otočku zajet. Tak pokud
1: to
0: vás...
1: To vyplatí.
0: Pokud vás napadlo to stejný, no skoro, je to 4,5 tisíce kilometrů, jo. Možná kdybychom se složili na nějakou cisterničku, co, že bychom tam vyslali pár cisteren, 7 korun za litr.
1: To je neskutečné. A co si to dovolujou, víc 5 na 7, takováhle jako... Takovýhle zdražení.
0: Já nevím, ať jsem natáhnu nějaký trubky, ne? Nebo já nevím, 7 kaček. Ach jo, no jo, no, tak jako víme, jak to vypadá na benzínkách teďka, ale David říkal včera ve zprávách, když no. se tomu vrátíme, že snad benzín má zlevňovat.
1: Na 7 korun asi ne, co?
0: Na 7 korun asi ne, myslím, že to bude třeba tak o 10 halířků. Známe. Známe. Ale takhle, my co tankujeme pořád za litr, jsme v pohodě. Alex Warren, Ordinary za chvíli, taky Benassi Bros na Hit Radio. Dobré ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
5: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: www.gorila.cz.
1: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.

0: tohle je Středeční hit rádio. Dobré ráno.
1: Tak pojďme si říct, co se dá asi ukrást v supermarketu za 15 000 korun. Možná nějaký alkohol dražší, když toho bude víc, kosmetika, elektronika.
0: Taky ale... mě napadá pánská ochrana, to taky nedávno někdo ukradl. Nevím, co s tím teda dělá, dobře.
1: Ale za 15 000, není to nic z toho, kde pak jsou to oříšky, jo? Jeden muž v Praze na Břevnově jich zvládl odnést rovnou 130 balení. A já jsem teda příhodně zrovna včera si kupovala kešů a bylo to nějakých 199 korun za malý balení, jo? Jakože na 130 balení to chce podle mě hypotéku za chvíli.
0: Takže chci říct, že to chápeš, tuhle krádeš, jo?
1: Jakoby trošku, jo.
0: Jak musel ale chrastit ten borec, co? Jako 130 balení, to musela být pořádná taška nebo pořádný bágl.
1: Pořádný, jo.
0: No, otázka je teda proč, jo, to ukrad, tak vlastně možná otevírá vlastní stánek, anebo má třeba doma hodně hladovýho křečka. A nebo,
1: Beverkus doby ledový.
0: Nebo natáčí další díl doby ledový. No nicméně, každý, kdo bude teď na veřejnosti louskat oříšky, je podezřelej. Policie varuje, nesnažte se ho zadržet sami, může být ozbrojen. Má louskáček. Nic, poslední sonka, radši jdeme domů, tohle je Pink, hezké ráno.

0: Tohle je Pink. Trust Fall na Hit Radio v 8.56. A jak jsme slíbili, tak je poslední song středeční snídaně šampionů. Tak my se s vámi jdeme rozloučit. Chceme vám hlavně poděkovat za dnešní 3 hodiny. Byli jste super.
1: A byla to teda jízda, musím říct. My jsme se s váma smáli od začátku do konce, takže děkujem.
0: Pokud byste si to chtěli náhodou dát zpětně, tak můžete během dne se to objeví jako podcast na webu hitradio.cz nebo na streamovacích platformách, třeba na Spotify. Tam hledejte podcast snídaně šampionů. Nezapomeňte, že dneska večer bude teda zatmění
1: a 19:19.
0: Tak, a taky budou padat hvězdy dneska, tak si něco přejte. My si přejeme, máme jedno přání, aby jsme se tady zítra ráno v 6 zase potkali.
2: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Mějte hezkou středu, zvládněte to v práci nebo radovče.
1: A ahoj.
0: Zítra v 6, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor na omezení v Otrokovicích na ulici Objízdná. Tady se nám kvůli Barumce začíná tvořit taková menší komplikace, protože to tam bude neprůjezdné. A pozor, pokud byste jeli přes nebo ve směru na Tlumačov právě z Otrokovic, tak tady momentálně je pomalu jedoucí vozidlo údržby, probíhají tam výkopové práce kanalizace, ale je tam takové pohyblivé místo. Samozřejmě vy, kdybyste cokoliv viděli, tak nám to můžete upřesnit.
2: Barumče, Kralý Zlín.
3: Připomínám, že ve čtvrtek po 9:45 na 11 budeme mít uzavřeno centrum Zlína, protože se tady bude testovat jízdy, nebo budou tady probíhat testovací jízdy na městskou RZ-tu, která proběhne v pátek, tak od čtvrtečního večera do pátečních brzkých ranních hodin můžete očekávat omezení právě v centru Zlína kvůli Barumče Rally Zlín. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
4: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
8: Máme 9 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkartová. Už dnes večer vypukne další z řady překrásných nebeských divadel. Nastane totiž částečné zatmění slunce. Hvězdárny napříč republikou sice pořádají společná pozorování, je tu ale malý háček. O něm nám řekne víc Ondřej Heigl z Planetária Praha.
9: Problém ale je v tom, že vrchol samotného úkazu zatmění je těsně před tím, než slunce zajde za obzor. A tedy i na hvězdárnách může být problém, že už se bude postupně schovávat za stromy, případně zacházet za budovy. Proto je lepší najít si místo, kde to znáte, kde víte, že je doopravdy čistý rovný výhled směrem na severozápad.
8: Tuto unikátní podívanou bude navíc následovat meteorický roj Perseid. Sbírka Leteckého muzea v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku se před koncem letních prázdnin rozroste. Přibyde vrtulník, který donedávna sloužil na základně v Praze k Belích a sloužil k přepravě VIP pasažérů, jako jsou prezident, premiér nebo generálové. Muzeu jej zapůjčí Vojenský historický ústav. Odpolední teploty sice ještě šplhají k tropickým hodnotám, rána už jsou ale chladná. Třeba dnes teploty klesly na řadě míst pod 10 stupňů Celsia. Dnes a zítra se budou odpolední maxima pohybovat do 30 stupňů. O víkendu ale naměříme opět až kolem 35 stupňů Celsia. No a závěrem ještě fotbal. Sparta v odvetném utkání třetího předkola Ligy mistrů padla v Lyonu 0-3 a hlavní část lukrativní soutěže si tak nezahraje. Pražané nevyužili domácí výhru 2-1 z prvního utkání. V odvetě navíc hráli už od 34. minuty bez vyloučeného Adama Ševínského.
3: Sluníčko, jasná obloha a modrá obloha, hlavně pěkná. 24 a 27 stupňů Celsia, takové budou dnešní maxima ve Zlínském kraji. Na Vsetínsku ale máme měřit jenom 23 v maximech. I tak nás čeká ale krásný letní den.
2: Hit Radio Zlín.
3: Na dneska je středa, přátelé, 12. srpna. Kláru, jak to s tebou vypadá? Znáte tu písničku, že jo? Dneska má svátek Klára, no a já vám budu hrát spoustu skvělé muziky. One Republic, jednu Kateřinu, konkrétně tu Marii Tichou a 21 Pilots. Na začátek téhodle toho společného dopoledního času jsou to vyloženě výborné pecky.

Hlavně many. No, možná někdo z vás teďka vydělává, což je dost pravděpodobné, protože je středa 9 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio Zín a tohle byly 21 Pilots. Dneska kamarádi mají narozeniny legendy, které nějakou dobu bydleli dokonce i ve Zlíně. Je to dvojka, která dokonce ve světě zaujala natolik, že když něco pokazíte v některých zemích, tak se vás, nebo tak vás označí výrazem, že jste to jakoby spatmatili. Pat a Mat mají přesně dneska, přátelé, 50 let. 12. srpna se na obrazovce totiž objevil seriál s názvem Kuťáci. A tohle je muzika, kterou všichni moc dobře známe. V kabinetu filmové historie na ateliérech ve Zlíně se můžete podívat na tyhle dva nešiky. Mimochodem, letos půjde do kin novinka Pat a Mat zpátky na venkově. No a to gesto tím loktem, když se třeba s kámošem, že o něco podaří udělat, tak to se používá do dneška na brigádách. A je to. No a my si připomeneme ale trošičku jiný seriál, o kterém si vyprávěli nejenom všichni stavaři a podobně, ale puberťáci, hlavně kluci. Baywatch.

0: když řeknete v práci někomu, že ho probudně, prosím tě, až tohle to skončí. Wake me up when September ends. Posloucháte Green Day na Hit Radio Zlín. Podle mě neexistuje světová kapela, kterou bych viděl víckrát než právě Green Day, a pokud to máte podobně, tak si můžeme plásnout. Možná jsme dokonce spolu jeli i nějakým slováckým expresem domů. Rozhodně Green Day, přátelé, kamarádi, mají svoji vlastní televizi. Ne jakože byste si od nich koupili prostě obrazovku, ale na YouTube spustili nepřetržité vysílání a 24 hodin denně můžete sledovat videoklipy, záznamy z koncertu, záběry ze zákulisí a další speciality, a sem tam se tam právě i Green Day živě objeví. Je to takové nahodilé, ale pokud jste fanoušci, tak vám to určitě nebude vadit a ve volné chvíli, třeba nějaký večer na spaní, si můžete Green Day TV klidně pustit. Co vám ale pustíme my, abyste měli dopoledne parádní, protože za 5 minut už je 9:30, doufám, že všechno stíháte. Calvin Harris vám s tím pomůže a konkrétně hitovka I Need Your Love už za chvíli.
1: Konečně, největší jízda sezóny je tady. Barůček Rally s Hit Rádiem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hit Rádio Zlín.
2: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO, zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: To je 45 prodejen na jednom místě.
6: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
7: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
6: nc@cepkov.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

0: Rádio Zlín.
1: Duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: ztrácím.
1: Jedna o vztazích, takovéhle hity taky hrajeme na Hit Radio Zlín. Poetika, mám pocit, že tě ztrácím, máme 5 minut po půl desáté. A přátelé, já jsem si u téhleté písničky, u tohle toho songu Linkin Park, Somewhere I Belong, vzpomněl na to. My jsme měli, mě to připomíná totiž tahleta písnička dobu, kdy jsme jezdili s kamarády na chatu do Nivnice a vozili jsme tam CD přehrávač, ano, to bylo potřeba, a na CDčku novinky, nové desky, nové rokárny a třeba právě Linkin Park a Somewhere I Belong.

0: Golden hitovka, která doznívá na Hit Radio Zine. Za chvíli bude 9:45, přátelé, a konkrétně to, pokud to chcete mít úplně jako přesně, tak to bude, prosím vás, teď za 3 minuty. Posloucháte stále Hit Radio Zine. První polovina srpna za námi a dalo by se říct, že někteří z nás se pohlíží po klimatizacích, po ovladačích na klimatizace, aby si nahonili tu teplotu trošičku jiní. Jiní v práci mají velice příjemných třeba maximálně 10 stupňů Celsia. Řeč je samozřejmě ne o normálních lidech, ale o těch, co dělají třeba v mrazírnách, ale taky o hokejistech. Berani mají za sebou první přátelák, je to první zápas před začátkem sezóny a vybrali se k tomu let ve Zvolenu. No a jak to dopadlo? Ufino si vychytal nulu a zlínský Číp provětral síťku zvolenského brankáře a předtím, než kluci mohli jít zase se bavit ven, užívat si ještě letních teplot, tak odcházeli z ledu za konečného stavu 0-1 pro Berany samozřejmě. Další zápasy se chystají, třeba konkrétně už zítra si budete moci zajít podívat na zlínský led, jak to Beranům jde, jak se připravili a taky to bude samozřejmě přátelák. Další muzika pro vás už je připravena, Stereo Love a nebo nádherná, velmi upřímná skladba, ze které já jsem totálně paf. Louis Capaldi a Survive. Počkejte si na to.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: matracezahubičku.cz.
3: Trnko brání, Trnko brání.
4: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: Dojděte okoštovat Vizovice. Těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
7: Jezdcům Barumrely s vámi fandí.
8: Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
9: California.
8: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba.
9: California.
10: www.autocalifornia.cz.
11: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
12: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
11: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon.

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky. CZ.
2: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu 15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na Frgálově.

0: parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zoniga, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackey a Queen's Show. Více na webu karolinka.cz.
1: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Datart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.
2: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ta nejlepší muzika, jako je Ray Dalton, ale také ty nejlepší informace z toho, co se děje na cestách. To pro vás máme. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, tady máme komplikaci třeba na D55 ve směru na Zlín na 50. až 49. kilometru. A tady je menší kolona kvůli nějaké komplikaci právě na této dálnici. Pozor, pokud byste jeli přes Biskupice do Luhačovic, tady se jezdí přes světelnou signalizaci, musíte očekávat menší omezení. A pomalu jedoucí vozidlo údržby máme, pokud pojedete ve směru na Tlumačov z Otrokovic. Tady je menší komplikace kvůli tomu, že probíhají výkopové práce na kanalizaci. Vaše dopravní info volejte anebo pište, namlouvejte hlasovky na WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
7: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro mekle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90 a šunku Marína 100 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally Zlín od 14. do 16. srpna.

0: informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: Deset hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Stavební firmy stále nemají dostatek kvalifikovaných pracovníků. Podle odhadů Svazu podnikatelů ve stavebnictví bude do roku 2030 chybět přibližně 74 tisíc odborníků. Co stojí za nedostatkem zaměstnanců, říká Michal Španěl z pracovního portálu jenpráce.cz.
4: Do stavebnictví přichází málo absolventů technických a učňovských oborů, zatímco část zkušených pracovníků postupně odchází do důchodu. Firmy proto více investují do vlastního vzdělávání, spolupráce se školami, rekvalifikací a náboru odborných pracovníků ze zahraničí.
3: Firmy také zvedají nástupní mzdy. Dnes je nabízený plat o 21% vyšší než loni. V Ostravě vzniklo nové chráněné bydlení za zhruba 43 milionů korun. Pobytové sociální zařízení Moravskoslezský kraj vybudoval v Karasově ulici, kde najde domov až 12 klientů. Dvoupodlažní dům nabídne bydlení lidem s mentálním anebo kombinovaným postižením. Pozor na netopíry. Varují před nimi ochránci zvířat, podle kterých začnou být právě teď mimořádně aktivní. Opatrní bychom měli být zejména při večerním větrání. V době takzvaných záletů, zhruba od poloviny srpna do poloviny září, se netopíři stahují do lidských obydlí. Nevítaná návštěva může čítat až stovku jedinců. Hokejisté Třince, Hradce Králové, Olomouce a Sparty vstoupili vítězně do přípravy před blížícím se startem extraligy. Oceláři porazili prvoligový Frýdek Místek 6-2, Hradec přehrál Jihlavu 3-0, Sparta Litoměřice 4-2 a Hanáci zvítězili nad Vítkovicemi 2-0.
5: Dnes je takové zajímavé sledovat zprávy od vás ohledně té výše toho teploměru, protože jenom 20 se tady jako ozvalo dvakrát. Na Valašsku bychom měli mít ještě mnohem méně a ona tak bude odpovídat i ta maximální teplota. Nejvyšší teploty dneska 24 až 27 stupňů, na Vsetínsku kolem 23, ale čeká nás jasná obloha.
0: Hit Radio Zlín.
5: Přátelé, Black Eyed Peas a Pumbit, to je muzika, kterou vám nabídnu po 10. hodině. Je s vámi Filip Bartek.

Taková lehce provokativní písnička na letní teploty, ale někde i mrzlo dokonce dneska. Činasky venku je na nule pro vás na Hitrádiu Zlín. Jsem byl včera v zahrádkářských potřebách v Biskupicích a pokukoval jsem po košíku na houby. No dobře nakonec, že jsem ho tam nechal ležet, protože do konce léta prej nemá cenu ani chodit do lesa, že je takové sucho, že houby prostě nerostou. Jediné, co si tak můžete přinést, je klíšťa nebo štípanec od komara. Dokonce i mykologové říkají, že takovouhle situaci nezažili a je to napříč celou Českou republikou, nejenom ve Zlínském kraji. Viděli jste, že existuje na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu i mapka, kde je ukázáno, kde by houby mohly růst. Aktuálně se tam nemusíte ani dívat, protože je tam stupeň 1 a 2, tedy pravděpodobnost velmi nízká nebo nízká. Štěstí ale, že máme ty supermarkety, že jo, tam jsme houbaři všichni. Prostě přijdete, košík, hodíte tam žampiony a odcházíte a vaječinu si uděláte doma.

0: Doufám, že High Power vám dobili i Coldplay. Díky tomu hraju na Hit Radio Zlín. A vy možná máte tolik energie, že třeba za chvilku už balíte v práci a vyrazíte někam na kolo. Kamarád si pořídil nový rám na kolo, tak jsem to těžkal. Váha pod 2 kila, cena taky pod 2 kila. Ano, milovníci cyklistiky to pochopí. My muzikanti zase máme kytary, že jo? Od zítřka se ale bude mluvit o kolech opravdu hodně. Startuje totiž Czech Tour, která pojede napříč naší republikou. Jako už po několikáté zakončí tento cyklistický svátek svůj peleton na Pustevnách v Beskydech, protože Czech Tour je ve druhé nejvyšší kategorii světového kalendáře, tak se bude závodu účastnit více zahraničních týmů, takže pojedou jak se staví z World Tour, tak kvalitní pro týmy, ale samozřejmě i domácí špička. Prostě velký zážitek, takže Czech Tour od zítřka do neděle a neděle finále mezi Kroměříží a Pustevnami v Beskydech. Bude to velké.
1: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff. Síla a hrdost Beranů začíná v Hledišti.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
2: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hrajeme největší taneční pesky, jako je Avicii, Waiting for Love a nebo písničky, které si chcete pustit, když si sednete do sedačky kabrioletu. Pokud pojedete mezi Halenkovicemi a Kostelami, tak to bude nejspíš mám jednu ruku dlouho od buty, ale když si sednete do kabrioletu na Route 66, tak vám douší budou hrát Aerosmith. Tak až vám vlasy vlají, protože my si je teďka dáme a je jedno, jestli sedáte zrovna do kabrioletu a nebo pořád ještě sedíte na kancelářské židli. Hrajeme pro všechny. Posloucháte Hit Radio Zlín.

0: Možná ta středa je pro některé taková jako horší, přelomil se, že jo, ten pracovní týden do druhé půly a už jste asi si unavení, kdy chodíte v létě spát. Ale možná od dětí budete slyšet takové ty věty jako dyčo, prázdniny, no co si budeme povídat, sem tam se ponocuje, že jo. My pořád ale, kamarádi, řešíme pohyb, jestli jsme si dali svých pravidelných 5 kilometrů běhu, jestli už ten zákusek v práci ke kafi nebyl moc, no ale je tak, když byl tak dobrý. No ale při tom, co neřešíme, tak to je spánek. A špatný spánek je pro naše zdraví horší než málo pohybu nebo dokonce špatná strava. A nejde ani tak o to, kolik hodin vlastně jako celkově spíme, i když to je taky důležité, ale je dost důležité nastavit si pravidelnost. Ono, chodit spát v podobný čas je vlastně klíč k úspěchu. Dokonce i k hubnutí a zdravému životu, protože prej, když budete mít dobře nastavené tady ty jako vnitřní hodiny, takže to bude úplně super. No, samozřejmě můžeme to teďka vyzkoušet a potom si řekneme po víkendu, jestli se nám to povedlo, jestli jsme chodili ve stejnou dobu jako přes týden, anebo nám to třeba takové pivní slavnosti v Divnici u Slavičína narušili. Za chvilinku další muzika Sebastian Rubalíc a nebo aby se vám dobře pracovalo Taylor Swift. Hezké středeční dopoledne.
1: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny?

0: Evropu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů. Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
1: Hotovo?
2: Hotovo.
1: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
3: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
4: A dneska bychom chtěli poděkovat Honzovi. Dobrá práce, Honzo.
5: Rudolf Lešení CZ.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Dojem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Ina a Rehab, I'll be waiting na Hitradio Zine. Za chvíli 11 hodin Bára Purkertová, to už má připraveny zprávy a Vsetín konečně má po 9 letech hotové úpravy kolem zámku. Nakolik to vyšlo, to vám řekneme ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, momentálně jezdíme bez dopravní nehod, což je úplně super. Omezení máme, pokud byste jeli třeba mezi Slavičínem a konkrétně Valašskými Klobouky, tak tady je komplikace, alespoň pro těžší vozidla, takže vy, co řídíte nějaký nákladák, tak počítejte s omezením. A komplikaci máme také v Biskupicích, nebo mezi Biskupicemi a Luhačovicemi, tady se jezdí kyvadlově světelnou signalizací. Co nám ale řeší policisté, tak to je dopravní nehoda v obci Napajedla, tady na ulici Chmelnice máme nehodu osobního auta s nákladním, tak na to taky dávejte samozřejmě pozor.
1: Barumček Rally Zlín.
0: Blíží se nám Barumka a máme počítat s omezeními, například v neděli se dotknou omezení obcí Pindula, Kudlov, Jaroslavice, Želechovice nad Dřevnicí, Lípa, Hošťálková, Vsetín, Semetín, Vsetín Potůčky, taky Kateřinice, Mikulůvka anebo Pržno. Samozřejmě existuje stránka czechrally.com, kde veškeré uzavírky tratí kvůli rychlostním zkouškám můžete najít. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já.
5: Tak příště domů.
6: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
7: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Vinotéka Double Wine, Vlípěv Zlína, moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine, Vlípěv Zlína.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Jedenáct hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Studenti, které čeká opravná státní zkouška, se nemusí bát o zdravotní pojištění. Stát je plátcem do doby, než student dokončí soustavnou přípravu na budoucí povolání. Jak potvrzuje i mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Pokud nedojde k faktickému přerušení magisterského studia, platí stát zdravotní pojištění za studenty až do dne, kdy státní závěrečnou zkoušku skutečně vykonají, a to bez ohledu na to, zda jde o řádný termín anebo termín opravný na podzim nebo třeba v lednu příštího roku. Platí to ovšem nejdéle do dovršení 26 let.
2: Výjimkou jsou v tomto případě pouze doktoranti. Vsetín dokončil po 9 letech úpravy kolem zámku za více než 40 milionů korun. Město zvelebilo horní náměstí. Lidem slouží také nové přístupové chodníky po Palackého ulici a Spanské zahrady. Dalších skoro 90 milionů korun pak na obnovu zámku a jeho zahrady vynaložil Zlínský kraj. Na klimatické změny reagují i motýly. V přírodě se podle odborníků přesouvají do jiných lokalit. Vadí jim totiž vysoké teploty, sucho nebo třeba časný nástup oteplování po zimě. Vyplývá to z mezinárodní studie vědců, na které se podíleli i čeští experti. Soupeřem fotbalistů Viktorie Plzeň ve čtvrtém předkole Evropské ligy bude Crvená zvezda Bělehrad. Srbský tým vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, když prohrál oba zápasy s izraelským klubem Hapoel Berševa. První zápas odehrají Západočeši 20. srpna v Srbsku. Odveta se bude hrát o týden později v Plzni.
4: Sluníčko nám krásně svítí, teploty velice příjemné, lehce nad 20 stupňů Celsia. Dneska máme očekávat hodnoty, které nebudou tak nějak šílené, 24 až 27 a na Valašsku máme mít jenom kolem 23. Je tak ale prostě krásný letní den.
1: Hit Radio Zlín.
4: Do toho léta vám samozřejmě budeme hrát muziku, jako je Weekend a nebo taky Joe. Pojďme si to společně užít.

Citovka, která by se možná hodila na víkend, ale proč si ji nedát ve středu dopoledne k práci? Raise your glass na Hit Radio Zina a Pink. Byli jste dnes, přátelé, v obchodě si něco koupit na sváču, třeba nebo na oběd, před prací? Jak jste platili? To je má otázka. Hotově, anebo kartou, mobilem, hodinkami? I před pár dny tomu totiž bylo 15 let, co se v České republice poprvé zaplatilo bezkontaktně. Bylo to v Praze v Globusu, tam přišel první hrdina, který jenom přiložil a pípnul. A musím říct, že já si v dnešní době nedovedu představit, že by se nedalo platit bezkontaktně. Protože já jsem tak spohodlněl, že vlastně nenosím fyzicky ani tu platební kartu sebou, vůbec peněženka, jenom mobil nebo hodinky. A musím říct, že jednou se mi to teda nevyplatilo na cyklostezce u Starého Města, kdy náš malý měl žízeň a chtěl napít a oni řekli, bohužel, ani QR kódem, sorry, tak prostě to nešlo. No. Řekněte mi, nosíte sebou ještě peníze nebo spoléháte taky na to, že se všude dá platit kartou? Dejte vědět na 601 13 13 05.

0: autech, tohle to byl hudební výběr. Posloucháte Hit Radio Zín, Příběh Tina a Rytmus, se to nedá, nedá. Nosíte ještě sebou peníze nebo spoléháte na moderní technologie, jako je bezkontaktní placení? Já jsem se před chvilkou zeptal, napsala například Marťa, spoléhám na bezkontaktní placení, ale jako správná ženská mám v kabelce i peněženku, mimo jiných teda zcela zbytečných krámů v té kabelce, maximálně prej 400 pro strýčka příhodu, a taky napsal Tomáš, bez peněz do hospody neles. Tak i tohle to je názor. Další muzika pro vás, Bruno Mars a nebo Imagine Dragons, už za chvíli. Pojďme si to společně dopoledne ve středu užít.
1: Konečně, největší jízda sezóny je tady. Barůček Rally s Hitrádiem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hit Radio Zlín.
2: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally Zlín

0: soutěže. Více informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz
3: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
0: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Možná někteří, co jsou teď na brigádách, si říkají, jo, jo, tohle jsme poslouchávali, to si pamatuju, když nám bylo, já nevím, teďka, jo, náct, něco takového, jo. Imagine Dragons a Shark na Hitrádiu Zlín, ale já dám něco, co jsme poslouchali my, když nám bylo náct. Crazy Town, legenda. Kdybyste takovéhle pecky chtěli poslouchat, tak od 6. večer máme Hitrádio Classic, určitě.

0: nám měsíc zastíní slunce. Podobně tomu bude až skoro za 50 let a úplné zatmění u nás nastane až za více než 100 let. Hvězdárny v kraji nabízí dneska možnost pozorování zatmění slunce a perzeid a třeba na Vsetíně vás budou po 19. hodině čekat ne na hvězdárně, ale na dětském hřišti na Sikrově. V Brodě tam jsou přímo na hvězdárně a naopak třeba astronomové z Valmezu berou techniku na letiště v Poličné. No a nebo si prostě vemte svařické sklíčko z Trýsa z Kašavy a omrkněte to sice bez komentáře, ale možná vám do toho bude kecat ten strýc. Já posílám muziku Sia Chandelier a uslyšíme se zase zítra. Hezký den.
1: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
2: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. A Scotce a A, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
1: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
5: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte jich do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
13: A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
14: Jak dopad?
13: On neuspěl 25krát.
14: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
13: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvé, tak proč to udělala ještě 24krát?
14: Tak ty si o ní myslíš aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
12: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Mich

0: si si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na okraji Vizovic směrem na Vsetín dnes opravují silnici, jezdí se ke Vadlově a pracuje se taky v Jasené u kostela. Projíždějte opatrně. Od pátku bude zavřený hlavní tah přes Huštěnovice. Objížďka povede po D55. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Strany hnutí a adepti pro obecní a senátní volby se nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátkách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas pouze do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory do příštího čtvrtka. Aktuální několikatýdenní sucho se propisuje také do stavu vodních toků. Z pohledu vodáků je letošní sezona bídná. Splavovat se dají jen krátké úseky, kde zkusit štěstí poradí předseda svazu vodáků Libor Polák.
9: Jedinou výjimkou, která si myslím, že dneska je, tak je úsek Vltavy od Vyššího Brodu směrem na České Budějovice, kde se z vodní nádrže Lipno ještě nějaká voda upouští.
8: Podle Poláka se letošní sezona s tou loňskou nedá vůbec srovnávat. Spojené státy požádali o vydání 4 zadržených Mexičanů stíhaných kvůli drogám a terorismu. 2 s vydáním souhlasili, 2 zůstávají v Česku ve vazbě. Potvrdil to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Spojené státy americké viní z pokusu o nákup zbraní na českém území, a to výměnou za drogy. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ve Zlínském kraji zřejmě tento týden skončí žně. Letos postupují rychleji než loni. Zemědělci už mají pod střechou většinu obilí i řepky. Nejvíc polí už je sklizeno na teplejším Slovácku, ale i v ostatních částech našeho regionu už sklizeň finišuje. Úroda je ve Zlínském kraji slabší než loni, hlavně kvůli suchu.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Na východě Moravy si užíváme krásný letní den, i dál bude slunečno a teploty do třicítky. Další dny budou podobné, v sobotu už bude u nás v regionu zase až 34 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je tady polovina týdne a také polovina dnešního dne, vlastně úplně přesně 12 hodin, pravé poledne, 2 minutky k tomu. Já vám přeju nádhernou středu, která dnes bude výjimečná. Bude výjimečná, protože nás dnes čeká zatmění slunce, i k tomu se dneska dostaneme. Každopádně je jasné, že dnes večer na chvíli slunce svítit nebude a určitě se na to nedívejte bez ochrany očí, je to velmi nebezpečný. No a když teda sluníčko svítit nebude, tak já vás teď vezmu tam, kde slunce svítí. Take me where the sun is shining, rok 1996 a srdcovka s číslem 1.

Takhle zní rok 1996. Srdcovka s číslem 1. Take me where the sun is shining. Nádherný start. Nádherný start středečních srdcovek. No a my se posuneme o 11 let dopředu, konkrétně do roku 1996 a 2007 je kolik? Kolik? 11 let, ne? Říkám to správně. Je středa, pravý poledne, já byl včera na oslavě kamarádovo 40, já to asi nespočítám. Kolik to je? No to je jedno, nevadí. Nicméně, bavili jsme se o tom včera, že dneska si budeme povídat o táborech. A tak bych chtěl vědět vaší nejoblíbenější a nejlepší vzpomínku z táboru nebo ze soustředění, kdy jste byli děti. Dejte vědět na 777-937-777. No a když děti, tak si dáme taky děti tady u nás na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2, Kids!

0: Mark Wahlberg, hollywoodský herec ještě v dobách, kdy vystupoval jako rapper Marky Mark.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách budeme vzpomínat na naše zážitky z tábora. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Můžete psát, jako napsal třeba Kája. Čau, mě rodiče donutili v 9 letech jet na tábor. Nechtěl jsem, protože jsem tam nikoho neznal a bylo to moje nejlepší léto. Jezdil jsem pak každý rok. Na táboře jsem se naučil střílet ze vzduchovky. Házeli jsme tam i hvězdice má jako ninjové do dřevěných terčů. A večerní táboráky, ty byly nejlepší. Zdraví Carlos. Další zpráva. Ahoj, já byl na táboře dvakrát a vždycky super. Nejlepší byly noční bojovky, nic jsme nevěděli a najednou vtrhli vedoucí do chatky, probudili nás asi v jedno ráno a šlo se do lesa na stezku odvahy. Strašně jsme se báli, ale bylo to parádní. Na konci cesty jsme se podepsali na pergament a šli zpátky. Nejlepší dětství. Zdraví Tom. Díky za zprávu. Jana, no konečně taky. Děvčata vzpomínají na tábor, to mě zajímá. Jana píše, ahoj Jiříku, já nemůžu říct tedy jen jednu krásnou vzpomínku, protože jich mám nespočítaně. Na jednom úžasném táboře jsem strávila, wow, krásných 17 let svého života. Putovala jsem od dítěte po prágoše až na vedoucího. A krásný bonus na závěr, že i když už 15 let nejezdím, tak přátelství, které tam vznikla, nerezaví a přetrvávají doteď. Hezký den, Jana. No to je nádhera. To je nádhera. Tak asi jako chlapi, když si měli vojnu, že jo? A tam vznikly nějaké jako přátelství, které trvají dodnes, tak věřím, že děvčata, u vás to právě může být i ten tábor. No krásná vzpomínka. Kam jste jezdili? To mě taky zajímá. Klidně můžete jako napsat. Uděláme takhle reklamu tehdejším táborům. Proč ne? 777-937-777. No a dáme si další srdcovku. Tentokrát českou. Od Evy Farné. Jmenuje se Ticho. To se velmi, velmi dlouho nehrálo v rádiu. Tak tady to máte. U nás na Hit Rádiu.
2: Ticho láká němých hlad. Posílá ho do nálad. Doslova.

0: UB40 a nádherná romantika. Taky krásná verze legendárního hitu Can't Help Falling in Love with You. Já vlastně jako pořád nevím, která verze je hezčí. Jestli tahle od UB40 anebo od Elvise Presleyho.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Tady ty váhy mám úplně na stejno. Co vy? Co vám se líbí více? Tahle anebo Elvis Presley. Každá má něco do sebe. Každá má něco do sebe, je to krásný. A stejně tak mají něco do sebe tábory, na který jsme jezdili jako děti a na to dneska vzpomínáme v srdcovkách. Tak Martina píše: já jsem byla na táboře vždycky moc spokojená, dokonce jsme se po letech s mojí vedoucí sešli na pokoji v porodnici. Byla mi povědomá a až přišel její manžel na návštěvu, tak mi to došlo. On byl táborový vedoucí, tak to bylo shledání po letech. To je nádhera. Mějte se hezky, Martina. Krásný, to je prostě boží. Další zpráva. Ahoj, já jsem jako dítě jezdila na Bílou skálu u Číměře v jižních Čechách. A dneska už 11. rokem tam jezdím taky, ale jako dospělá. Každý rok tam totiž probíhá tábor pro dospělé a je to super. Takže se vrátíte zpátky do dětství, i když vám je třeba 18 nebo 60. Fakt doporučuju Iva. Tyjo, dobrý tábor pro dospělé, to jsem nikdy neslyšel. Ale zajímalo by mě, jak to jako probíhá. Jestli taky v noci běháte do chatek, aby vás vedoucí nechytli. Hrajete flašku třeba? To by mě fakt zajímalo, na to musím kouknout. Dobrý, tábor pro dospělý, why not, jak se dneska říká. Co si dáme za srdcovku s číslem 6? Na přání, dejte vědět. 777-937-777, klidně to může být nějaká táborovka, nemusí to být jako úplně táborovka od ohně, ale může to být třeba něco, co máte spojeného s tehdejšími táborovými diskotékami. No dejte vědět. 777-937-777, dáme si srdcovku na přání už za chvíli.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
7: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
1: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
0: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
2: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Datart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Telpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Cyrus na Hit Radio s písní Konec světa. Trošku symbolicky, když je dneska to zatmění, že jo, kdo ví, co se všechno stane večer.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Tak, do večera času dost, tak si aspoň dáme srdcovku na přání a mám tady nádhernou až dojemnou zprávu, kterou napsal Honza, píše: ahoj, já jsem ročník 88 a ve 12 jsem zažil svůj nejlepší tábor v životě. Na závěrečné diskotéce jsem tančil Ploužáka s Ivetkou, nejhezčí holkou z celého tábora. Stáli jsme od sebe asi metr daleko, natažený ruce, držení za ramena a pas. Plně to vidím, to jsme zažili každý. Ale byl jsem na vrcholu blaha. Dostal jsem pak od ní i pusu a byla to moje první opravdová pusa v životě. Takže nezapomenutelný večer. A pamatuju si, že na té diskotéce jsem s ní pak ještě tančil i na vodopády, tak kdyby si našel Chaos a pustil mi je, bylo by to nejlepší, co bys mohl dneska udělat. Tak děkuju moc, no tak není zač, tady to je.

0: na Hit Rádiu, Where is my husband, tedy kde je můj manžel, no kde, v hospodě, no, tak kde ho taky jde hledat ve středu večer. 12:43, dneska je opravdu středa a dneska je opravdu ten den, který opět vybízí k tomu vyrazit někam do města, dát si na terase někde drink, bude krásně k tomu navíc, naprosto neuvěřitelná nebeská podívaná, která se bude opakovat až zase za dalších zhruba 50 let, zatmění slunce, není to opravdu bezpečné. Není to bezpečné dívat se na zatmění slunce bez jakýhokoliv, já nevím, těch speciálních brýlí a tak podobně, bez jakýhokoliv filtru. I o tom si budeme povídat v příští hodině. Máme tady nějaké jako tipy, jak po domácku si zkusit vyrobit nějaký prostředky na to, aby se mohli podívat v klidu večer. Ono to jako vypadá, ono vás úplně nebude bolet, ale odborníci opravdu jako tvrdí, že pokud se budete dívat jenom tak na zatmění slunce, tak se to může projevit klidně za měsíc, za dva, za rok a je to nevratný, to poškození zraku. A pozor, dokonce, pokud to budete natáčet třeba mobilním telefonem, tak vám to může zničit i ten fotoaparát v tom mobilním telefonu. Není to fakt jako sranda, proto se o tom tak často mluví a i proto my o tom budeme spolu mluvit po 13. hodině tady na Hit Rádiu. Do té doby například Daniel Potter s hitem Bad Day, tak trošku symbolicky, kdyby se vám náhodou dneska ten telefon fakt jako zničil. Takže Den blbec si dáme i tady na Hit Rádiu. Za chvilku.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Trnko brání, Trnko brání.
3: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice. Těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
5: Jezdcům Barumrely s vámi fandí
6: California. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
7: California.
6: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba.
7: California.
8: www.autocalifornia.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
11: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů s kladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
14: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu

15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na frgálovou soutěž, křest knihy a bohatý program v parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zoniga, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackie a Queens Show. Více na webu karolinka.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zhasni, tak se jmenuje ten hit. No, dneska se zhasne večer na chvíli v rámci zatmění slunce. 12 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku zprávy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, už se nám to blíží.
2: Barumček Rally Zlín.
1: Ve čtvrtek v noci bude zavřené centrum Zlína kvůli seznamovacím jízdám. Čas 23.15 až 1.30. V pátek od 7 do 15 Shakedown částečně uzavře Bělov, Kvasice, Žlutavu a Halenkovice. Vaše info posílejte hlasovkou na 601 13 13 05.
3: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
2: Konečně, největší jízda sezóny je tady. Barumček Rally s Hitrádiem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hitrádio Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
3: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ode dneška platí nová pravidla pro obaly. Mimo jiné mají omezit používání takzvaných věčných chemikálií. Potravinářská komora se proti části nových požadavků Evropské unie vymezuje a upozorňuje na jejich náklady. Její mluvčí Marek Zemánek.
10: Přechod na nové obaly si vyžádá obrovské investice do nových technologií, testování i samotných materiálů. Ostatně i sama Evropská komise vyčísluje celkové náklady na 36 miliard eur. Lze tedy předpokládat, že se tyto výdaje postupně promítnou i do finálních cen potravin.
9: Podle komory bude potřeba pravidla v dalších letech zjednodušit a přizpůsobit tomu, co je pro výrobce v praxi skutečně proveditelné. Resort kultury přispěje na restaurování pomníku lidických dětí. Dohodli se na tom ministr kultury a ředitel památníku Lidice. Památník od státu dostane zhruba 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomníky lidických dětí od Marie Uchytilové zatím vynesla 5 milionů. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavilo už 12 ze 16 německých spolkových zemí. Mezi nimi Bavorsko, které sousedí s Českem. Druhý náš soused Sasko naopak odmítlo zákaz pozastavit. K opatření přistoupily zemské vlády kvůli nízkému stavu hladiny splavných řek. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Vsetín po 9 letech dokončil úpravy okolí zámku. Měnilo se horní náměstí, vznikly nové přístupové chodníky z Panské zahrady i Palackého ulice. V novém je taky přístup od Bečvy nebo autobusové zastávky na Sichrově vedle zámecké zahrady. Vsetín do okolí zámku proinvestoval 40 milionů, dalších 90 přidal Zlínský kraj.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Na východě Moravy nás bude dál provázet slunce a teploty 24 až 27 stupňů. Noční minima klesnou na desítku. Zítra bude opět slunečno a do 29 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, ještě dobrou chuť k obědu přeju, pokud jste vyrazili na pozdější oběd, anebo jste se o chviličku zdrželi. Dneska večer, tak nás tedy čeká opravdu nádherná nebeská podívaná. Pokud se chcete dívat večer na zatmění slunce, ale nemáte speciální brýle, tak úplně na rovinu už asi jako neseženete, všude vyprodáno, myslím ty, s certifikátem. Koukal jsem taky do hobby marketů snad po celém Česku a ani svářická sklíčka nikde nejsou. No, úplnej blázinec, ale jsou určité možnosti, jak můžete pozorovat zatmění slunce i dneska večer, i přesto, že ty brýle nemáte. Řeknu za chviličku víc, teď Miraj, hezký odpoledne.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Zlín.
2: No, I can't take one more step towards you.

rádiu na středeční odpoledne, Kristýna Perry. Za chviličku bude čtvrt na dvě, pomalu ale jistě odpočítáváme čas do velké nebeské podívané, které nás čeká dneska večer, a to je zatmění slunce. Zatmění slunce, bude to asi jako krásný zážitek, jenom pozor, při neopatrném pozorování opravdu může dojít k nevratnému poškození naší sítnice. Tady je fakt jako ukazováček nahoru, může vám to dokonce i zničit foťák v telefonu, a proto je opravdu velmi důležitá ochrana očí i našich iPhoneů a dalších telefonů. Podle odborníků bohužel nestačí ani disketa od počítače, přes kterou jsme se dívali v 99. Pamatujete si tady na tu dobu? Kolik vám tenkrát bylo? To mě zajímá. Dejte vědět na 777-937-777. Jak si vzpomínáte na to pozorování v roce 1999? Mně bylo 13, pamatuju si, že jsme stáli s rodičima venku a právě měli jsme svářický sklíčka, přes který jsme koukali. Další sousedi koukali přes disketu od počítače, protože těch jsme doma měli všichni, že jo, milion. Když jsme nahrávali tenkrát hry do počítače a jedna hra byla třeba na 76 disketách, ale to už je úplná prehistorie. A pamatuju si, že tenkrát opravdu jako celý sídliště bylo venku, pozorovalo, bylo to neuvěřitelné. Fakt jako silná vzpomínka. Tak dneska zažijeme tedy něco podobného. Akorát odborníci opravdu tvrdí, že už nejde se, nebo nedoporučuje se dívat ani přes ty diskety. Co jsem ale našel? Tak jsem našel zajímavý tip, a to je, když se vezmete jenom jako obyčejný papír, A4 papíru, jo, a uděláte si do něj malou dírku. A teď důležitý, nekoukáte tou dírkou na to sluníčko, ale postavíte se zády ke slunci a necháte to slunce, ať prochází skrz tuhle malou dírku, a ono se vám promítne krásně useknuté na zem. Takže vlastně jako vidíte ten stín a vidíte, jak to vypadá, jak je to zatmění, jak postupuje, a vidíte to všechno jako na zemi. Jo. Je to tak jako asi příjemná chvilka s dvojitým kondomem. Není to takový, není to úplně doopravdový, ale je to bezpečný. No, tak můžete to vyzkoušet dneska večer. Brýle už asi neseženete.

0: Clean Bandit na Hit Radio ve 13 hodin a téměř 25 minut. Za chviličku divoký byl taky Lady Gaga, nebude chybět ani Miles Smith a já připomínám, že v pátek tady pro vás opět na Hit Radio budu mít speciální věc a to až 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Stačí, když s náma budete hrát dokonalou desítku, dostanete ode mě 10 otázek, za každou správnou odpověď 1 000 korun. Takže až 10 tisíc, to je dokonalá desítka. Nebude to nic extra těžkého, samozřejmě chápu, je horko, takže nebudeme si zavařovat mozek. Stačí se jenom zapojit do naší hry. Jak se můžete zapojit, tak to se dočtete na našem webu hitradio.cz. Za chviličku, jak jsem slíbil, další hity. A pokud jste právě teď za volantem, tak šťastnou a hlavně pohodovou cestu bez nervů.
1: Hotovo!
2: Hotovo!
1: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
3: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
4: A dneska bychom chtěli poděkovat Honzovi. Dobrá práce, Honzo!
5: Rudolf Lešení CZ.
6: Každý gól. Každá emoce. Každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI Okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlin.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a play-off. Síla a hrdost Beranů začíná v

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro energy drink Tiger půl litru od dvou kusů cena 12,90 za kus. A Mioneto Prosecco přikoupí dvou kusů za 109,95 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
6: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
7: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování barům Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu barům Czech Rally Zlín.

0: Del Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

0: Lady Gaga a Bruno Mars na Hit Radio. S váma Jirka Plnář, 13 hodin 630 minut. Už máte plány na víkend, je nejvyšší čas, je středa, jo? Tak mám pro vás pár tipů. Co kdybyste zažili třeba koncert, který jste ještě nikdy nezažili v nádherném prostředí moravskočeských Vinic? Co? Hudba na Vinicích. Hudba na Vinicích je nádherný projekt, který pokračuje po celý srpen a můžete si opravdu vybrat z koncertu jako třeba nádherný koncert Davida Kolera, který bude teď skoro okolností 14.8. 13. zítra duo Krhut a Kozub u Táboráku. To bude asi jako neuvěřitelný, ale tam už se nedostanete, to už je vyprodaný. Ale můžete se dostat třeba ještě na koncert MIG 21. Koukám, Olympici taky budou, ale taky už vyprodáno, ale zároveň je tady další nabídka třeba zažít Čechomor, nebo Tros Diskotékos, Marie Rotrovou, Tata Boys, znovu David Koller bude 21. v Třebívlicích, na vinařství Johan V. Tam jsem byl osobně, je to nádherné místo, jo, ale není to jediný vinařství v rámci celých koncertů Hudba na Vinicích. Doporučuji, podívejte se, zažijete opravdu takový ten nádherný pocit toho, kdy tam není tolik lidí, ten interpret je tam ve výsledku jenom pro vás. Teď díky tomu suchu a horkým večerům, tak je to vlastně jako strašně příjemný i pro vás, jenom tam tak sedět, zapadá sluníčko, vy máte tu dvojku bílého a užíváte si léto tak, jak si vlastně zasloužíte. Takže udělejte něco pro sebe a vyražte na velmi neobyčejný, troufnu si říct, až výjimečný zážitek, a to v rámci Hudby na Vinicích. www.hudbanavinicich.cz, my Hit Radio doporučujeme.
1: Hit Radio Zlín.

0: i na zatmění slunce z roku 1999, které jsme tenkrát pozorovali. Někdo už byl dospělej, možná jste byli ještě jako děti, možná jste ani nebyli tenkrát na světě, tím pádem do té diskuze se asi moc nezapojíte, ale můžete aspoň poslouchat. Je třeba příběh Lukáše, který píše na WhatsApp Rádia 777-937-777. V roce 99 jsme s kamarádem vyrazili za zatměním stopem do Rakouska. Oběma nám bylo 22 let, auto nás vyhodilo kousek od Salzburku, kde bylo úplné zatmění a byl to skvělý zážitek. Trošku problém nastal až potom, kdy se na jediné parkoviště v okolí začaly stahovat davy nám podobných stopařů ze široka daleka a snažili se ukecat řidiče, aby je vzali. Panovala tam ale všeobecná euforie z krásné podívané, takže i řidiči byli velmi ochotní a zpátky k hranicím se vracela narvaná auta. Velmi rád na to vzpomínám a těším se na dnešní zatmění, i když nebude úplné. Zdraví Lukáš. Krásná vzpomínka. Tohle prostě, jak říkám, to jsou prostě chvíle, které jsou opravdu jednou za život. A je vlastně zvláštní, že my vzpomínáme na rok 1999, jak jsme tady v Česku sledovali zatmění slunce a vlastně všichni na to vzpomínáme jako na úplné zatmění. A přitom tenkrát taky nebylo úplné. Taky bylo jenom částečné. Bylo jako z velké části, ale nebylo úplné. Takže Lukáši, děkuju za tuhle vzpomínku a věřím, že dnešní večer si 100% užiješ a doufám, že vy také. Za chviličku Damiano David, taky Adele a nebude chybět ani Eminem s Rihannou ve famózním duetu Love the Way You Lie.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Kupuj za 49,90 a Prout obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jí

0: dobře. Nyní na Allegrii se slevou 15%.
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
3: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally Zlín od 14. do 16.

0: informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eminem Ariana na Hit Radio v duetu Love the Way You Lie. Je 13 hodin 58 minut. Pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte. Máme pro vás aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dál jezdíme Kyvadlově na okraji Vizovic směrem na Valašskou Polanku. Počítejme s mírným zdržením u semaforu. Připomínám úplnou uzavírku části ulice doktora Edvarda Beneše v Otrokovicích poblíž vlakového nádraží. Objížďka je vyznačená. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
7: To je 45 prodejen na jednom místě.
6: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
7: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
6: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
7: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
6: NC@cepkov.cz.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma. MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
9: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Denková. Dnešní ráno bylo citelně chladnější než ta předešlá. Na několika místech v Česku dokonce mrzlo, a to díky jasné obloze a suchu. Pod nulu klesla teplota na Šumavě nebo v Jizerských horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách. Tady naměřili minus 3 stupně. Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Konstatoval to dnes ústavní soud. Chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Jeho usnesení proto ústavní soudci zrušili. Na svobodu se ale Jiříkovský nedostane. Platí totiž předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně. Obhajkyně zlata Barbora Sejmanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži, a to na trati 200 metrů volný způsob. Dohmátla v čase 1.57 a byla nejrychlejší ze všech 45 závodnic.
12: A člověk trošičku kalkuluje, nechce jít úplně naplno, zároveň to nechce podcenit, takže to bylo hodně takový rozvážný asi. Já si přiznám, že mi to tolik jako sil nevzalo, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev a neumím ten sprint ještě tolik rozjet, takže zatím klepu, že super, máme tady maséra, fyzioterapeutku, takže všechno řeším postupně a zatím klepu, že dobrý.
11: Semifinále čeká Báru Sejmanovou dnes v podvečer a my se teď podíváme ještě k nám.
1: Uherský Brod chce zpřístupnit gotické sklepení pod radnicí. Zatím jsme se tam mohli podívat jenom při Mezinárodním dni památek. Teď tam má vzniknout stálá expozice o dějinách Brodu. Radnice je jedním z nejstarších domů ve městě. Opravy sklepení a přípravy na expozici by měly začít příští rok.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
1: Na východě Moravy nás bude dál provázet slunce a teploty 24 až 27 stupňů. Noční minima klesnou na desítku. Zítra bude opět slunečno a do 29 stupňů.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, venku další nádherný letní den a možná, že jste zůstali stát s otevřenou pusou, jako já, když jste poslouchali zprávy a slyšeli jste, že dneska nad ránem mrzlo, to je zpráva z dneška.
11: Ano, je to, Jirko, dnešní zpráva, no tak i to už se v létě děje.
0: To není možný, ne. že u nás jako, já jsem koukal, jestli nemáš nějaký jako čaj tady sebou, říkal jsem si, co to piješ za čaj, to je normální houbovej čaj.
11: Ne, ne, rána byla chladnější v celé zemi.
0: Fakt jo.
11: A na těch horách to někde vypadalo i takhle, jak zaznělo.
0: To je neuvěřitelný, no tak vidíte. Ta zima už se blíží, kde jsou ty tropy? Měli bychom začít psát Ježíškovi. No, tak jo, tak děkujeme pěkně za to malé ochlazení a za chviličku ruleta dvojsmyslu. Teď poetika.
3: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Tak všechno mám.
1: Poetika blízko ve 2 hodiny odpoledne, 5 minut k tomu posloucháte Hit Radio a protože je středa, tak je tady naše oblíbená ruleta dvojsmyslu. Znovu připomínám, WhatsApp 777-937-777. Můžete posílat cokoliv, co vás napadne, můžete to napsat, anebo samozřejmě můžete namluvit hlasovku, to už nechám na vás. Je to každý týden stejné. Ruleta nám vytočí téma, které může zaznít jak v ložnici, tak potom právě na některém z dalších místech. A my si jdeme hrát s češtinou a také jdeme posouvat hranici našeho humoru a vyzkoušíme, jak tenký led je opravdu, nebo jak moc tenký je led, na kterém budeme stát, jestli nám tu ruletu zakážou do příštího týdne, anebo ne. No tak jdeme na to, bez obalu.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: A při zatmění slunce. Dneska je to jednoduchý, respektive je to úplně jasný. Čeká nás výjimečná nebeská podívaná, takže co může zaznít v ložnici a při zatmění slunce? Tak první, co mě na to napadá, já to odstartuju, abyste měli čas popřemýšlet a posílat. Napadá mě... Tak tohle, že byl teda ten životní zážitek? Okay. 777-937-777, teď to nechám na vás a uvidíme, jak daleko se dostaneme k hranicím českého humoru. Tak

0: Dvě hodiny odpoledne, 13 minut k tomu posloucháte Hit Radio a ruletu dvojsmyslu. Dneska tak máme téma, co může zaznít v ložnici a při zatmění slunce. A musím jako říct, že já mám pocit, že jsme všichni tak jako podobně staří a jsem pyšnej na naší generaci, protože my ještě máme smysl pro humor a nebojíme se to říct, ale musím teda říct, že některé věci já se bojím přečíst takhle živě do vysílání. Tak maličko to jako scenzuruju, ale jinak je to skvělý, tak asi začnu prostě hned tou první palbou a to je: vem si brýle, jinak tě budou pálit oči. Tady bych to asi možná mohl už ukončit. Další. Hotovo a teď zase za 10 let. Hezký, ze života. Tady je nikdo dlouho ženatý, si myslím. Další. A tohle je moc. A napsala to Lucka. Mamka říkala, že to v 99. bylo lepší. Mě vyhodí za to. Další zpráva. Čekám na to 20 let a za minutu bylo po všem. OK. Co hlasovky? Posíláte hlasovky na 777-937-777. Něco tady máme. Tak schválně.
1: A to bylo jako všechno, jo? Takový obrovský povyk kvůli takový chvilce? Nic moc.
0: Ano. To je taky ze života. Další zpráva, která mi sem přiletěla. Ještě chvíli už to bude, koukni na ten prstenec. Zajímavý, tomu nerozumím, to si budu muset nechat přeložit, ale hledám i ten nejlepší. Tak zkusím se tady tím opět ještě dál jako pročíst, bolí mi z toho bránice. Dáme ještě dva hity, Black Eyed Peas, teď Benson Boone a pak vyberu nejlepší. Tak pište dál.

0: my nebudeme startovat, my to ukončíme. Radši pro jistotu. Dnešní ruleta velmi výživná. Teď prosím puritány a milovníky kvalitního humoru, aby na chviličku si zacpali uši, protože jdeme do finále naší dvojsmyslné rulety. Čeština je v tomhle nádherná. Co může zaznít v ložnici a také při sledování zatmění slunce. Tak mám tady pár posledních typů a jeden nejlepší. Tak tohle taky hezký. Tohle až budeme vyprávět dětem. To ne. Škoda, že to bylo jenom částečně. Příště už snad bude celý. Bože. No a teď za mě asi úplně jako nejlepší. Jaké to bylo? Nevím, asi dobrý. Zeptáme se Pavla. Ten to celé natočil z balkonu. Iveto! Já tě potřebuju živě tady ve studiu. To je geniální. To je tak typicky český. Je to, tohle by se mělo normálně vytisknout a pověsit v Louvru. Celý to natočil z balkónu. Boží.
1: Konečně. Největší jízda sezóny je tady. Barůček Rally s Hitrádiem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hitrádio Zlín.
2: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
3: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mount

0: Byla.cz.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Chelpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
3: Jak dopad?
2: On neuspěl 25krát.
3: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
2: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvé, tak proč to udělala ještě 24krát?
3: Tak ty si o ní myslíš aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

dneska by byl hřích, kdybyste o půlnoci nesledovali hvězdnou oblohu, protože samozřejmě všichni se baví o zatmění slunce, které bude večer, zhruba od 7:45 do 7:09, ale to, co přijde v noci, tak to bude jako taky nádherná podívaná, protože dneska vrcholí Perzeidy, to znamená, že dneska bude padat jedna hvězda za druhou, tak jestli máte chviličku volno, začněte si sepisovat všechna vaše tajná přání, abyste to stihli. Já se přiznám, že jsem jednou sledoval Perzeidy, že to bylo neuvěřitelný. Bylo to krásný, když si představíte, jak padá hvězda, tak to víte, ale tady, tak to není jenom, že padne hvězda, ale tam normálně vidíte třeba jakoby ohnivou kouli, která prořízne tu oblohu. Fakt to stojí za to. Navíc to vypadá, že budeme mít Azuro, takže jestli někdy, tak určitě dneska. No a teď další hvězda na Hit Radio.

0: zase ve 12 hodin, kdy nás čekají další srdcovky. Tak se máte i vy na co těšit. Tak se smějte.
1: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
2: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
1: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu Radia.cz.
3: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hitrádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.
4: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Hit Radio.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Již nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nevidím žádné komplikace a jezdíme v pohodě. Dokonce nemám hlášené ani žádné velké ucpávky centru Zlína nebo Hradiště, což je vlastně velice překvapující, tak hlavně ať se jezdí v poklidu dál. 601 13 13 05 náš WhatsApp, kdyby se to změnilo.
1: Barumček Rally Zlín.
0: Taky nutno podotknout, že už ve čtvrtek večer, čili zítra večer 22:45 se uzavírá centrum města, budou první seznamovací jízdy. Ještě to není ten ostrý start, ale my už přes centrum prostě neprojedem.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo-elektro.cz.
6: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
7: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
6: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
8: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Na Moravě letos kvůli suchu uhynuly už tuny ryb. Povodí Moravy eviduje 12 větších úhynů, nejvíc za poslední roky. Kvůli nedostatku kyslíku ryby uhynuly třeba v nádrži Nové Mlýny, v Olšavě v Kunovicích i v Dřevnici ve Zlíně. Tady rybáři úhyny hlásili dokonce v červnu, červenci i srpnu. Už dnes večer si můžeme užít částečné zatmění slunce, musíme si ale vybrat opravdu dobré místo. Podrobnosti přidá Ondřej Heigl z Planetária Praha.
10: Problém ale je v tom, že vrchol samotného úkazu zatmění je těsně před tím, než slunce zajde za obzor. A tedy i na hvězdárnách může být problém, že už se bude postupně schovávat za stromy, případně zacházet za budovy. Proto je lepší najít si místo, kde to znáte, kde víte, že je doopravdy čistý rovný výhled směrem na severozápad.
9: Zatmění můžeme sledovat zhruba od 19:19. Další podobné nás v Česku čeká až za víc než 100 let. Lidí v exekuci v Česku dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí jich bylo necelých 590 tisíc, meziročně asi o 3% méně. Exekuce přitom mají vliv taky na příklon k extremismu anebo na výsledky voleb. Podle expertů by dlužníky k řešení donutilo, kdyby se oddlužení zohledňovalo při výpočtu dávek. Opozice ovšem s tímhle návrhem teď ve sněmovně neuspěla. Včerejší vyřazení Sparty ve třetím předkole Ligy mistrů má i výrazný finanční dopad. Pražané přišli o možnost získat skoro 500 000 000 korun, které by dostali v případě postupu do hlavní fáze. I tak ale mají teď garantovaných přes 100 milionů.
1: Počasí v pěti slovech.
0: A naše rosnička počítá na prstech pět slov.
11: Od zítřka slunce a oteplování.
1: Možná nejsme největší kraj, ale

0: Šárka Moudrujem Pavel Cacek.
1: Já mě tohle neomrzí, prosím. Začíná odpolední show, kdyby to náhodou někdo nepochopil tady na Hitrádiu Zlín. Tak za chvilku už nejen, že tady nebudeme ve dvou, budeme tady ve třech. Přijde sem za námi hlavní pořadatel festivalu Trnkobraní, na to se velmi těšíme, anebo budeme rozdávat taky lístky na Hrady.cz, konkrétně na Bouzov na příští víkend.
0: Festivalová hodina na Hitrádiu Zlín.
1: A teď už Imagine Dragons!

0: Optimisté jsme především. My tady na Hytrádiu Zlín odpolední show s Pavlem a Šárkou a zároveň s námi už tuhle chvíli taky ve studiu Michal Žáček z agentury Velryba a pořadatel Trnkobraní. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne posluchačům Šárce i Pavlovi.
0: Michale, kdybys měl člověka přesvědčit k návštěvě Trnkobraní jednou větou, tak co bys mu řekl? Jaká by to věta byla?
1: Doufám, že to bude rozvitá věta, ale jedna. Začínám, jo? Trnkobraní je nejenom o dobré muzice, ale taky o Vizovicích a všem tom krásném, co ten Valašský a Vizovický kraj nabízí, takže si to člověk zažije najednou i s dobrými kapelami, i s trnkami ve všech podobách, i se vším ostatním, co Vizovice nabízí.
0: Potvrzuji, teďku jsem nikde neslyšel, takže je to jedna věta, je to
1: super.
0: V pořádku.
1: Kdyby jsem zvládl.
0: Tak, teďka já po letech toho, co ty děláš festivaly obecně, tak se vžij do role návštěvníka a řekni mi, na kterou kapelu bys musel být letos v první řadě ty? Kdybys tam šel fakt jako bez těch pracovních povinností, ale jako jenom si užít festiák, na co bys šel ty?
1: No tak, já osobně na Vlastu Redla, kterého znám od 14 let a v podstatě vyrůstal jsem tady ve Zlíně v divadelním prostředí a Vlasta tady dlouhou dobu žil, takže se známe jak osobně a vždycky jsem ho obdivoval. Dokonce jsem v mládí napodoboval takový ten zkrácený valašsko-mezeříčský dialekt, který Vlasta má doteďka, protože byl prostě pro mě takový životní hudební vzdor. Určitě bych zašel na No Name a potom do backstage, protože i Igor a jeho bráchové jsou moji dlouholetí kamarádi a máme se moc rádi a mě ta muzika pořád baví a fascinuje, jak to baví i velké masy diváků a posluchačů. No a samozřejmě i to ostatní Tři sestry, parádní pařba a Olympik je pro mě nejenom oblíbený, mimochodem to byl první velký koncert, který kdysi dávno asi před 30 lety dělala agentura Velryba, ale jsou pro mě obdivuhodní i v tom, že třeba moji synové, 19 a 21 roku, když s nima už teď ten line-up na festivaly konzultuju a řekl jsem Olympik, řekl, jo, tati, super, to je super, to všichni moji spolužáci schválili.
0: Super.
1: A to je obdivuhodné.
0: To je vlastně, že Trnkobraní je pro všechny věkové kategorie, vlastně dá se říct.
1: Ano, tak není to takové, jak když pejsek s kočičkou vařili dort, že to je, jak se říká, multifunkční, to znamená pro všechny a pro nikoho pořádně. Ale tady to je tak, že je pravda, že do nějakých jakože úplně specifických rapů současných už asi já nepůjdu. Jestli to synové jednou zdědí nebo někdo přijde mladší ředitel třeba místo mě, tak určitě je dobře posunovat tu muziku. Já se ji snažím sledovat, ale je zajímavé, že kromě takových těch, řekněme, třeba mezinárodních rychlokvašek, abych nemluvil o těch českých, a to mluvím třeba i v minulosti třeba o kapelách, ať je to byla Kelly Family, Tokyo Hotel, tak to bylo prostě, že jeden rok jsme je pořádali v O2 aréně, ne, v Ostravské aréně, tak jsme je pořádali a lístky byly vyprodané hned, holčičky tam stály prostě 20 hodin před vstupem, aby byly v první řadě a po roce jsme zjistili, že už po nich neštěkla ani pes, že to prostě odešlo z módy. A teď najednou, jako moje děti neposlouchají takovéto kapely, ale vzali jsme je kdysi dávno na film Bohemian Rhapsody a oni od té doby pouští Queeny na YouTube.
0: Najednou! No,
1: ale ku podivu jejich spolužáci, jo, takže fakt si myslím, že to je univerzální v tom, že já nevím, s Ksindlem, ty hity jeho znají všichni. Olympik, Želvu, notujou děti malé i naše babičky a dědečci, takže věřím tomu, že si tam každý najde to své a když už nic, tak určitě Fleret se Zuzanou Šulákovou lidi uspokojí písničkami třeba i z toho patriotského hlediska tady místní moravské příslušnosti.
0: To se můžeme bavit na téma jako návštěvníku, ale ty sám musíš vědět, jakožto pořadatel, co bylo nejtěžší sehnat za kapelu letos? Nebo co je pro tebe, jako, že si řekneš, já jsem tak rád, že jsme je získali, nebyla to žádná sranda. Je tam nějaká kapela, která nechci říct, že dělala problémy, ale bylo třeba těžké jí sehnat, zabukovat, zaplatit.
1: No, zaplatit je to čím dál těžší. Sehnat jakoukoliv kapelu, dobrou jste, já tomu vždycky říkám první a druhý řádek na billboardu, to znamená takové ty jako top 1 a top kategorie 2, tak je čím dál těžší. Bavili jsme se o tom před vysíláním, že festivalů a různých veřejných akcí je čím dál víc, obzvláště v těch letních měsících a kapel je pořád stejně, jo, mi přijde, takže se samozřejmě člověk musí o ty kapely prát, bukovat hodně dopředu, takže my třeba už teď bukujeme na festival 228 a půlka kapel mi řekla, hele, sorry, už jsme plní, musí zavolat dřív a to je rok a tři čtvrtě dopředu.
0: Nevím, do jaké míry o tom můžeš mluvit, ale zajímalo mě, jestli nějaká kapela měla třeba letos nějaké speciální požadavky a nějak jako, nechci říct bizarní, ale že chtěli třeba, nevím, v backstage nějakou speciální flašku alkoholu nebo něco, jo, koberec nějaký.
1: Přiznám se, že to nevím, ale české kapely nejsou takové, že by měli něco takového. Z těch zahraničních jsem si přemýšlel, že bych možná někdy vydal knihu jako kolem Rammstein a dalších kapel, které jsme dělali v Ostravě, ale jako z těch českých je to v pohodě. V podstatě takový, a to spíš na to mám dobré lidi, kteří mě ani nezatěžujou tím, jako co by tam měli, prostě je to standardní nějaký soupis cateringu a to, co chtějí do šatny, ale pamatuju se, to je taková jako příjemná věc. Kapitán Demo asi před 2 lety nám hrál na akci a on tam má v podmínkách, že chce mít šatnu vybavenou nějakým bizarním sportovním náčiním, jako jsou lyžáky nebo kolečkové brusle a úplně tak nesmí, a lyže. Jo, takže a kolega Honza, který to má na starosti u nás, tak se v tom úplně cachtal a v podstatě týden žil tím, že sehnal nějaké retro lyžáky, které dal Demovi do šatny.
0: To je super.
1: A to je spíš na pobavení obou dvou stran, jako jo, že není to žádný trápení.
0: Říká Michal Žáček z agentury Veleryba a pořadatel Trnkobraní. Za chvilku se k tomu ještě vrátíme. Hit Radio.

0: Za námi taky Lost Frequencies na Hit Radio Zine, tady odpolední show. S námi ve studiu taky ještě stále Michal Žáček z agentury Velryba, pořadatel Trnkobraní. Ještě jednou dobré odpoledne.
1: Halo, halo, dobré odpoledne.
0: Co je letos na festivalu jinak než poslední třeba rok? A to teoreticky můžeme srovnat i s jako předešlými léty, kdy vlastně festival ještě nebyl na 3 dny.
1: No tak asi my jsme u toho teda 2. rokem jako Velryba, jako spolupořadatel s majitelem licence a majitelem toho areálu Rudolf Jelínek. Můžu říct, že jak oproti minulému roku, tak i těm předešlým je jinde pódium B. Jasně. A v podstatě i setup toho areálu, my když jsme tam přišli a měli to nějak navrhnout, tak jsme se snažili jako z toho vyždímat co nejvíc toho lidského a přírodního, což je trošku těžké na ploše, která je v podstatě skladovací plocha, tak k tomu slouží, což je naprosto v pořádku, ale minulý rok jsme tam dokonce i z toho areálu dostali a zkulturnili nějaké travnaté plochy, kde si diváci můžou chillovat, no a letos jsme se po zkušenosti z minulého roku a po takovém nápadu ještě i shodli na tom, že jsme přemístili pódium B, tak aby divák, pokud bude chtít být baven proudem hudby, nemusel dělat moc kroků k tomu, aby když skončí hlavní pódium, si poslechl pódium druhé.
0: Taková trochu možná zákeřená otázka, a já si znám odpověď, ale zeptám se, baví vás to? Pořádání těch festivalů, protože vím, já kolikrát to vidím, kolik zatím je práce to připravit, kolik lidí svolat, jakých brigádníků najmout a tak dál. Je to zábava nebo je to čistě biznis?
1: Ne, určitě to musí být zábava. Musí to být i biznis tak, aby člověk v nějakém dlouhodobém výhledu byl celkově v plusu a ne v mínusu, protože to se končí špatně, ale zase to není na nějaké velké zbohatnutí a musí to bavit jako výzva. To je asi ono. No, prostě je pravda, třeba u regaty, kterou děláme, tak tu jsem vymyslel a s kolegy to šlechtíme a baví nás každý rok, jak ti lidi to přijímají a v podstatě i to Trnkobraní pro nás byla velká výzva z toho festivalu, který tak postupně ztrácel ty velké davy diváků, což je pochopitelné, protože opravdu těch festivalů je tady milion kolem nás, jenom tady ve Zlínském kraji. Každý víkend se něco děje a kdysi, když v Trnkobraní začínalo, tak to byl jediný festival široko daleko. Takže to byla výzva zkusit z toho udělat nějakým nápadem zase něco jiného a mě právě Holešov potvrdil, že je důležité hlavně ten festival. Nemusí se investovat miliony nebo 10 milionů do top kapel, které jsou a nejdražší kapel. Musí se ten festival udělat tak, aby byl jedinečný něčím a aby to lidi zaujalo, protože to prostředí je hrozně důležité.
0: Patří k té jedinečnosti taky soutěž pojídání knedlíku? Nebo je to jako, jestli to náhodou není třeba tradice, která už je zašla a která tam je jenom z nějakého jako rituálu, nebo je to pořád tahák?
1: My jsme zvítězili jako v nějakém výběrovém řízení na to další pořádání několika ročníků Trnkobraní právě tím, že jsme řekli takovým, nebo přišli jsme s heslem návrat ke kořenům. To znamená, to je správně, že se to vrátí k té tradici. Ten festival má tradici víc než 50 let. Je to úctyhodná tradice a ta se vždycky motala kolem těch švestek a kolem švestkových knedlíků, což byla legenda už kdysi hrozně dávno, skoro v pravěku. Takže určitě je to v pořádku a když se kolem toho udělá jako s nápadem nějaký další program dramaturgie, ať už doprovodného programu anebo toho hlavního hudebního, tak si myslím, že právě to dělá ten festival jedinečným a ono už je to vlastně 2. rok, jo, že v souvislosti s tím, že my jsme navrhli návrat ke kořenům, tak se toho chytili celé Vizovice od města, paní starostky a vedení města až po místní firmy a ty Vizovice žijou celý týden. To není, že Trnkobraní začíná v pátek. Trnkobraní začíná už v úterý příští týden. A to doprovodnými programy, které se dějou tu v místě kulturním domě, tu na zámku, tu v nějakém areálu Komi, kde budou mít nějaký diskuzní pořad, letní kino a to se mi na tom líbí, že se to podařilo nabalit tak, že opravdu, když přijedete od úterka do Vizovic a jste tam do neděle, tak to zažijete strašně moc a vůbec se nebudete nudit.
0: V tuhle chvíli nás poslouchají nejen standardní naši posluchači, nejen návštěvníci a fanoušci tohoto festivalu, ale taky vlastně váš možná personál nebo vaši spolupartneři, komu byste rád poděkoval. Je někdo jako asi tuto vě všem, ale je někdo, komu fakt musíte jako vysmeknout poklonu?
1: Tak určitě majitel licence firma Rudolf Jelínek, tak těm určitě za tu důvěru, že jako nějak uvěřili naší koncepci a jako obecně, nebo spíš jako fakt jako specificky bych poděkoval vedení města Vizovice a vůbec městu Vizovice, které tomu důvěřovalo taky a na základě loňské zkušenosti do toho šli letos s velkou podporou a spoluprací právě těch doprovodných programů a hlavně té neděle, která už se loni nazvala Trnkosláva a je to vlastně v dobrém slova smyslu Vizovická městská slavnost. A pokud máme ještě 10 sekund, tak řeknu, že to byl můj nápad, aby jsme to dali na neděli, ten program Knedlíky a plus, že by to mohlo začínat průvodem Vizovických. A já jsem opravdu ten týden před loňským ročníkem si říkal, tyjo, co jsi to vymyslel? Teď tam bude třeba 20 lidí, teď všichni ostatní se na to vyprdnou, taková je doba a bude to trapný. A já jsem v tu sobotu v 9 hodin ráno přijížděl na to náměstí, kde jsme měli chystat už nějakou hudbu a ti lidi se tam už scházeli. A to náměstí bylo plné, tam bylo asi 250 lidí, nebo skoro 300 lidí do průvodu, asi 15 nebo 16 spolků z účastných z Vizovic a dalších stovky lidí stály kolem jako trati, kolem toho té trasy průvodu směrem do areálu. Já jsem byl fakt dojatý, já jsem normálně jel v čele, nebo před tím průvodem autem, protože jsme tam ještě jako řešili nějaké organizační vyklízení a já jsem normálně možná i slzička ukápla, protože jsem byl šťastný, že k tomu v dnešní době lidi takto přesně po Vizovicku a specificky přistoupili. A můžou přijít do průvodu i nevizovičtí, jestli nás slyší někdo, kdo si chce do průvodu jít sám za sebe, za nějaký spolek nebo v nějaké masce, jste vítáni. Z neděle 23. srpna start průvodu je v 9.30 z náměstí.
0: Takže za Hit Radio Zlín se Šárkou třeba se můžeme převlézat.
1: No tak já doufám, protože Hit Radio Zlín je naším hlavním mediálním partnerem, takže Hit Radio Zlín tam musí jet, klidně i ty se Šárkou, nejlépe na alegorickém voze. No a samozřejmě, že se těším i na spolupráci s Hit Radiem Zlín v rámci celého Trnkobraní, protože u nás budete s fotopointem a dalšími věcmi, takže samozřejmě děkuji i vám a těším se společně s vámi.
0: Tak jsem nám to teda v tuhle chvíli ještě k tomu hezky vybavil, Šárko, slyšela jsi to, to je pěkný, člověče. A poslední věc, kde vás můžeme sledovat, ať se na festival chystáme, nechystáme, třeba chceme jenom vidět tu atmosféru z dálky, protože třeba někteří nemůžou přijít. Uvidí někde něco, třeba na sociálních sítích?
1: Facebook, Instagram, Trnkobraní určitě, ano, ale zase, jak říkal kdysi můj kamarád Jarek Nohavica, živý koncert nevypálíš a ten zážitek nesprostředkuješ přes sítě, takže my třeba nebudeme dělat Wi-Fi pro diváky v areálu, protože moje filozofie je, proč by si měl někdo zaplatit lístek a potom být na Wi-Fi a scrollovat tam tak, jo, jak to dělá každý den.
0: Jo, takže to je pravda.
1: Chcete-li, vemte si sebou svá data, jestli vám vydrží, tak vydrží, ale přijďte si to užít jako lidi a lidsky, to vzájemné lidské setkání je asi to nejhezčí, co může být.
0: Dávám jedničku s hvězdičkou a to říkal Michal Žáček z agentury Veleryba a pořadatel Trnkobraní. Ještě jednou moc krát děkuju za váš čas.
1: Za Trnkobraní díky a těším se na viděnou se všemi příští víkend ve Vizovicích.
2: Konečně, největší jízda sezóny je tady. Barůček Rally s Hit Radiem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hit Radio Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO, zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: nc.cepkov.cz.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Vyzkoušejte si závodní simulátor. Pro všechny milovníky adrenalinu je v obchodním domě Zlín otevřená herní zóna Datart Express s konzolemi, počítači a závodními simulátory. Zažijte svět her a simulátorů v obchodním domě Zlín od 7. do 14. srpna každý den od 10 do 18 hodin. A to úplně zdarma.
10: A Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally.

0: informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Rady CZ pojedou samozřejmě i za týden, konkrétně na Bouzově, kam vás dostaneme úplně gratis. Dva lupeny právě na Bouzov tady neseme na drátě a soutěžit o ně dneska bude Lucka. Luci, dobré odpo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ty jsi říkala, že jedeš teďka s někama z nějakého výletu, nebo s kama jedete?
2: No, šéf mě vzal s mojima dětskama, s manželem do Vyškova, do Dinoparku, takže jedeme z Dinoparku.
1: Tak dobré, dobré, takže neřídíš?
2: Ne,
1: jo,
2: neřídím.
1: Dobrý, dobrý. Tak na to by bude teďka samozřejmě trefit vždycky správnou odpověď u třech otázek. A protože vedra bylo tolik a už někteří přestáváme mít rádi léto a těšíme se na zimu, tak všechny otázky budou na téma zima. Jdeme na to?
2: Ano.
1: Co člověk nejspíš udělá, když zjistí, že přes noc napadl sníh a mrzlo? Za A. Začne hledat lyže a běžky. Za B. Začne hledat škrabku na auto. A nebo za C. Zavolá do práce, že nedojde.
2: No, jako nabízí se poslední dvě možnosti, ale já bych určitě vzala jakože škrabku.
1: Kdybys řekla C, tak bych se ptal, kdo je tvůj zaměstnavatel. Tak, co se stane, když v mrazech zapomenete za okny láhev kořálky? Za A. Zmrzne a nic se jí nestane. Za B. Zmrzne a láhev praskne. A nebo za C. Tvrdý alkohol nemůže zmrznout.
2: Cčko.
3: Jasně, že.
1: Počkej.
3: To je moravská otázka jak lusk, tyjo, to je nádhera.
2: Dělám v restauraci, nebo spíš pivnici, jo. Takže to je jasně.
3: Hezky.
1: Chtěl jsem se zeptat, jak to víš. No a poslední otázka ti dělí od Hradu CZ na Bouzově úplně gratis. Co nám poslední roky chybí během zimy nejvíc? Za A. Peníze. Za B. Dovolená. A za C. Sníh.
2: Hele, jako upřímně mě za A by byla moje volba, ale jelikož vím, že to je všeobecně, tak je to sníh zase.
3: Výborný, krásný.
1: A tady zase všechny odpovědi byly vlastně správně, no.
3: Přesně tak, vydám prachy, dovolená i ten sníh, ano.
1: Každopádně na Hrady jedeš úplně gratis, koho vezmeš sebou, máš lístky dva?
2: Hele, manžel je zrovna v práci, takže asi svoji kolegyni, pokud pojede.
3: Další dámská jízda, my to máme nádherný tento týden, úplně super.
1: Samé ženské, no tak výborně, tak se vidíme na Bouzově, měj se krásně a zatím ahoj.
3: Ahoj, čau.
2: Super, díky, čau.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: Mašárkou a na Deníku teďka proběhla velmi zajímavá anketa, která si získala mou pozornost na téma, mají se 9. třídy na základních školách zrušit? A byly tam různé otázky, lidi na to odpovídali, já tady mám už zhruba takovéto vyhodnocení, jak se dařilo, nedařilo. Na tu hlavní otázku, jestli by se 9. třída měla na základních školách zrušit, co si myslíš?
1: Já se obávám, že řekli ano.
0: Naštěstí jenom pětina řekla ano.
1: Fakt? No tak to je skvělý vlastně,
0: drtivá
1: výborně.
0: Většina byla ne, ale teď já pozor, jo, byly tam některé momenty, ve kterých myšel mráz po zádech. Otázka, v 9. třídách se děti už nic neučí, ano nebo ne?
1: Není to pravda. Tak a hlavně víš co, oni vždycky říkají, že prostě 9. opakují na přijímačky, jo. No dobře, ale tak to by dělali v 8. zase pro změnu, tak prostě to je blbost.
0: Třetina s tím souhlasila. No. Ušetří to miliardy. Třetina je pro, mladí začnou skutečně dříve pracovat. A tomuhle věří čtvrtina.
1: To je furt dobrý, ale já jsem fakt myslel, že to bude mnohem horší, ty výsledky, tak to je fajn.
0: Takže dávám palec nahoru, tímhle jsme prošli, zatím je to dobré. Neustále mám víru v lidstvo.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, kuře chlazené kilo za 59,90 a paprika bílá volná kilo za 29,90. Penny.
7: Jezdcům Barumrely s vámi fandí
8: California. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned. California. Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba. California.
9: www.autocalifornia.cz.
10: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
11: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
10: Všechno, zachraňte nás.
11: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
10: O, děkuju.
11: To my děkujeme.
5: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
2: 36. tradiční sklářský jarmark v Karolince již tuto sobotu 15. srpna. Čeká vás program s ukázkami zručnosti a umění sklářů i stánkovým prodejem sklářských výrobků. Těšit se můžete na frgálovou soutěž, křest knihy a bohatý program v parku u skláren pro děti a seniory. Na náměstí vystoupí Jiří Zoniga, Docuku, Pavel Celta, Slza, Moravians, The Best of Mackey a Queen's Show. Více na webu karolinka.cz.
12: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hit Rádia Zlín.

0: My jsme tady na Hitrádiu Zlín odpolední show včera rozkousli, nakousli jedno velmi nepříjemné téma, jestli houby porostou nebo ne. Paradoxně jsme na tenhle vstup na téma, jestli houby porostou, dostali asi nejvíc zpráv včera. Už jsme se k tomu nevraceli, já to jenom zhrnu, všichni jste se ptali, pane bože, to nebudou smaženice, to nebudou houby, co ti myslíte, je to pravda?
1: Prostě no, ale potvrzení přijde za chvilku ve zprávách, protože jaké tam opravdu, potvrzení? No právě potvrzení toho, že teď ještě dlouho neporostou.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ať se dívám, jak se dívám, nevidím žádné komplikace. Jezdíme prý úplně v pohodě, tak přeju, ať tu cestu třeba z práce máme šťastnou a v poklidu. 601 13 1305, náš WhatsApp, kdyby se to změnilo.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte. Kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Suché a horké počasí růstu hub nepřeje. Houby na Moravě nerostou a letos už minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých hřibů, kterým se přezdívá barevné, ty lákají hlavně fotografy. Zítra se můžeme zapojit do zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra nás vyzývá, abychom se ve 13 hodin přihlásili a doklad si zkusili zaktualizovat. Cílem je ověřit odolnost systému před podzimními volbami. Loni totiž e-doklady kolabovaly. Máte doma nevyužívané knížky? Můžete je poslat dál přes takzvanou knižní záchranku. Víc nám řekne zakladatel projektu Igor Dostál.
12: My následně přijedeme, knihy odvezeme, není potřeba je nějak fotit, psát seznam, nevybíráme si. Tím, že následně knihy vytřídíme, katalogizujeme, uskladníme, část knih rozdáme, to jsou například dětské domovy, domovy seniorů, máme svoje knihovničky, které doplňujeme.
11: Výtěžek putuje na nemocné děti nebo psí útulky. Info najdeme na knižnizachranka.cz. Fotbaloví fanoušci si dnes užijí tradiční souboj mezi úřadujícím vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy. V superpoháru UEFA budou fotbalisté Paris Saint-Germain usilovat o obhajobu trofeje. Stejně jako před rokem narazí na anglického soupeře, kterým bude tentokrát Aston Villa. Utkání má výkop v 21 hodin. Na východě Moravy nás dál provází slunce a teploty 24 až 27 stupňů. Noční minima klesnou u nás v regionu zhruba na desítku. Zítra bude opět slunečno a do 29. V dalších dnech se bude dál oteplovat.

0: A já se rovnou na začátek zeptám, jestli jste jedli nejlepší rajčata na světě.
1: Věřím, že jo, ale ty máš určitě zase nějaký vlastní zdroj, tak povědej.
0: Můj zdroj je z košíků, tady prostě tímhle směrem, já nevíte kam ukazuju, ale tímhle směrem.
1: Jo, nemyslíš jako nákupní košík.
0: ne, normálně z košíků, z dědiny.
1: Z dědiny, jasné.
0: Tam mají rajčata, cukety, tam jim to roste, měli ty melony, ale něco jim přehryzalo, nějaké kořínky, takže jim to vyschlo. Takže to jsem se nedostal, nicméně.
1: Komplexní info, děkuji moc.
0: Tak prosím pěkně, takže jsem chtěl jenom pozdravit na košíky a mám obrovskou radost, že jste mi s tama dovezli rajčata. Díky za to.

Tady je Rádio Zlín, odpolední show a víte, o co nám tady dlouhodobě roste zájem? Pro mé velké překvapení jde o knihovny, digitální služby a knížky teda obecně ve všech formách. Tak jsem si to chtěl ověřit. Poslední kniha, kterou jste přečetli, a teď to na mě hrňte, spatra tuhle odpověď prosím vás pěkně na 601 13 13 05. Vůbec zatím nepřemýšlejte, nehloubejte. Poslední knížka, kterou jste teďka někdy naposledy přečetli, nebo kdykoliv naposledy, tak co to bylo? Tak schválně, tak uvidíme. A nechci nic, žádné, nemusíte žádné příběhy, jenom název knížky, jo, tak uvidíme.

teď přichází čas to rozseknout, tady na Hit Radio Zlín, tak je odpolední show. Já jsem se před chviličkou totiž vás ptal, ať mi na 601 13 1305 zasíláte názvy knih, které jste přečetli jako poslední. Poslední knížku, kterou jste přečetli. Tak zněla ta otázka, já jsem teda čekal, co bude. Mám tady 5 dobrých odpovědí, jednu s dovolením teda číst nebudu, protože ta je dlouhá, jako dost. A začíná, když jsem byla malá, takže, tak pardon, tak tady toto si úplně vynechám a mimochodem ani název knížky tam žádný není. Tak 5 knih, jo. Půjčovna masa, po vzoru Netflixu jsem si dal knihu, je to prý mnohem lepší jak seriál. Tak to vlastně můžu maximálně odpřísáhnout. Stephena Kinga, toho čtu pořád dokola, vše, co napíše, zbožňu, cením, že je tady někdo takový favorit a fanoušek nějakého spisovatele, že si od něho čte všechno. Harryho Pottera, to je klasika, Šikmý kostel, o tom jsem jenom slyšel, protože je to docela drsné, a Pomocnice. Myslím si, že to byla nějaká ta Freida McAiden, nebo tak nějak to napsal. Je to velmi populární, teď to dokonce dostalo i film. Tak pro nás lenivější, my si prostě pustíme ten film a pak budeme hodnotit podle toho tu knížku.

0: Tlakem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Karla.cz.
1: Atava! Prázdninový festival Karla Maje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
2: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
1: Vstupenky na festival Karla Maje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
3: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
4: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: dnešním NZ-ku, neboli nejzbytečnější zprávě dne, kterou si ještě večer budete pamatovat, si řekneme, proč je nejlepší zůstat doma.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Na co výlety, když máme doma tolik krásy, že?
2: Přesně tak, protože když jsi za zajímavou památkou, třeba taková šekmá věž v Pize, jo? Si řekneš, jako chci to vidět, že jo?
0: Kde piha?
2: Dobře, taky dobrý. Hele, prosím tě, šikmá věž v Pize je taková úplně druhořadá napodobenina oproti kostelu svatého Petra v Karviné, jo? Protože, bacha, ten je nakloněný mnohem víc než ta šikmá věž.
0: Tak jestli máme pihy v Karviné, to docela věřím.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín. Yeah.

0: my se už v neděli i vlastně s Itráliem Zlín budeme chystat na velmi specifický výlet za kolama. Ne na kolech, ale za kolama a cyklistikou, protože se nám tady pojede poslední etapa Czech Tour, která zítra startuje v Čechách. Naši cyklistickou elitu čeká vlastně opravdu velmi tvrdý, těžký závod na několika místech republiky v několika etapách a v neděli se jede právě z Kroměříže na vrchol Pusteven na Beskydech. Mě zajímalo, jestli si v tom zápalu závodu budou užívat i trošku tu přírodu a tu trasu jako takovou. Nicméně my jim to uděláme příjemnější, protože pojedeme všichni fandit. A pro víc informací to chce skočit na checktour.com.
1: Konečně, největší jízda sezóny je tady. Baru Czech Rally s Itáliem Zlín. Pravidelné info z dění na trati, rozhovory s jezdci, pohled do zákulisí a speciální dopravní servis. Éteru, online i přímo na trati. Hit Radio Zlín.
2: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Hotovo!
5: Hotovo!
4: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
6: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny a při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
7: A dneska bychom chtěli poděkovat Honzovi. Dobrá práce, Honzo!
8: Rudolf Lešení CZ.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
17: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální

0: Samfel, Jonas Blue za námi, na Hit Radio Zlín, tady v odpolední show a mně je celkem jasné, že ale neplačte pořád. Já vím, že to bolí, že to je bolest sledovat, co stojí pomůcky do školy, které teďka začneme zase nakupovat.
1: Přesně tak, no zvedly se ceny některých velmi výrazně, například přátelé, až budeme kupovat papuče do školy nebo do školky, tak tam se asi prej prohneme docela jako, ale sešity zlevnili.
0: No nic, tak aspoň tak. Mladý dostane všechno po mně, že jo, papuče, sešity, starý.
1: Podrobnosti za chvilku ve zprávách.
0: A teď už prosím vás pěkně si zabrnkáme na ukulele, uděláme si to moc hezky, akorát prosím vás, nenuďte mě číst název tady tohoto interpreta, když tak si ho najděte sami, písnička se jmenuje Over the Rainbow.

0: Vidíš nejlepší dopravní servis na východě Moravy?
1: Nevidím žádné komplikace, jezdíme i takhle na podvečer vlastně v poklidu, tak hlavně přeju samozřejmě, ať nám to vydrží, ať ten klid na cestách je i nadále. Kdyby se to změnilo, tak 601 13 1305 náš WhatsApp.
2: Barumček Rally Zlín.
0: A připomenu, že Barumka svým způsobem zítra může odstartovat, byť oficiální start je v pátek, tam samozřejmě s tou uzavírkou centra města od večera počítáme, nicméně první uzavírka je už zítra od 22.45 v centru města na seznamovací jízdy, počítat s tím.
3: Fandíme s vámi, nákupní centrum Čepkov Zlín, vaše nákupy a zábava jedině u nás, nákupní centrum Čepkov Zlín, www.nc-čepkov.cz.
4: Každý gól, každá emoce, každý potlesk. To všechno dává hokeji smysl. Sezóna RI okna Berani Zlín se blíží. Buďte u toho od prvního buly. Kup si permici na beranizlín.cz a zajisti si tím také místo na přípravu a playoff.
5: Síla a hrdost Beranů začíná v hledišti.
6: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
9: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Zlín je o krok blíž výstavbě nové městské čtvrti Březnická. Radní schválili prodej pozemků pod sportovní halou za víc než 365 milionů. Kupec navíc bude na Březnické investovat do infrastruktury a veřejných ploch. Vzniknout tam mají stovky bytů, kanceláře i obchody. Prodej pozemků ale musí ještě schválit zlínští zastupitelé, kteří se sejdou v září. Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos ve slevách průměrně na 3350 korun. Je to podobně jako loni. Ceny jednotlivých položek se ovšem v porovnání s loňskem výrazně změnily. Nejvíc podražily školní přezůvky, vaky nebo obaly na sešity. Naopak nejvíc zlevnily sešity a svačinové boxy. Nejdražší položkou na seznamu zůstává školní jaktovka, která letos vyjde v průměru na 1614 korun. Na Moravě letos kvůli suchu uhynuly už tuny ryb. Povodí Moravy eviduje 12 větších úhynů, nejvíc za poslední roky. Kvůli nedostatku kyslíku ryby uhynuly třeba v nádrži Nové Mlýny, v Olšavě v Kunovicích i v Dřevnici ve Zlíně. Tady rybáři úhyny hlásili dokonce v červnu, červenci i srpnu. Už dnes večer si můžeme užít částečné zatmění slunce, musíme si ale vybrat opravdu dobré místo. Podrobnosti přidá Ondřej Heigl z Planetária Praha.
10: Problém ale je v tom, že vrchol samotného úkazu zatmění je těsně před tím, než slunce zajde za obzor. A tedy i na hvězdárnách může být problém, že už se bude postupně schovávat za stromy, případně zacházet za budovy. Proto je lepší najít si místo, kde to znáte, kde víte, že je doopravdy čistý rovný výhled směrem na severozápad.
9: Zatmění můžeme sledovat zhruba od 19.19. Další podobné nás v Česku čeká až za víc než 100 let. Na východě Moravy nás dál provází slunce a teploty 24 až 27 stupňů. Noční minima klesnou u nás v regionu zhruba na desítku. Zítra bude opět slunečno a do 29. V dalších dnech se bude dál oteplovat.
2: Zavři komp, zamkni dílnu, švihaj dom. Odpolední show Hit Rádia Zlín s Pavlem Cackem a Šárkou Holubcovou je tu.
0: Tak my samozřejmě pokračujeme, další 60 minut plední show je připraveno a co víc, my tady za chviličku si zahrajeme na Muhamedy, nebo hory, počkej, ne, hora, my jsme Muhamedové, protože k nám půjdou ty hory.
11: Tak. Dobře, tak teď jsem naprosto zmatená a asi nejsem sama.
0: Upřímně já taky, já vůbec nevím, o čem mluvím.

0: tohle mě vždycky chytí za srdce. Tom Odell, Another Love na Hitrádiu Zín, tady odpolední show. A jinak zase budeme hýbat městem a nepotřebujeme k tomu ani svalstvo. To bylo to, o čem jsem mluvil, že když nejde Muhammed k hoře, hora musí k Muhammedovi. A my jsme ten Muhammed, protože k nám teďka jako všichni jdou, že vlastně město by mělo něco dělat a neví co, tak jde za náma, než aby my jsme šli někam. Víš, jako
1: jo,
0: to
1: tak konečně
0: metafora.
1: Teda máme vysvětlilo. Takže prostě takový to, že si můžu odhlasovat, co se mi má ve městě postavit.
0: Jednoduše ano.
1: Jo, dobře, ano. Takže 4 hodiny to tady říkáš a teď jsme se dobrali toho výsledku. Výborně.
0: Buď ráda, že ten vstup nezačal, když mi bylo 16 let.
1: Tak tohle za nás nebylo.
0: Například, prosím vás, pěkně, jenom jsem chtěl říct, že v Otrokovicích teďka zase v projektu Pohni městem můžete udělat hlasování a sami vybrat, co byste chtěli postavit, zrenovovat a upravit. Tentokrát se rozhoduje o nových lavičkách, to jsou jako největší favoriti, jo. Nové lavičky, nové hřiště a nebo lanová dráha.
1: Počkej, tak tam je jako jasný, co chceme, ne?
0: Lanová dráha.
1: No jasně.
0: Já s tebe tuto víne. We will

0: Už to pozorujete? Už to sledujete, to sluníčko? Bude se to konat už dneska večer, jestli se nepletu. A to je velká událost, kterou jsme na Hit Radio Zlín už taky říkali, nebo už to bylo?
1: Ne, prosím tě, nebylo. 19.18, dobře, no. ve Zlíně přesně 19.20 to začne.
0: Oh,
1: jo, jsme o dvě minuty pomalejší než třeba Karlovy Vary, no.
0: Čověče, v Karlových Varech uvidí kulové a my se tady určitě budeme kochat, tak to je krásné. Tak já doufám, že všichni samozřejmě máte všechno nachystané, nějaké ty sklíčka, jak to sledovat, a zároveň k tomu jenom musím dodat, je to taková moje malá životní rada, je to čistě ze zkušeností, které byť nebyly kvalitní, ale za to jich bylo mnoho, a to no. Jenom bych rád řekl, že romantika je dneska na každém opravdu jako každé hvězdě, protože hvězdy dneska budou padat, tak je přesně. To rande co? Rande zadarmo.
1: Jo, a spousta splněných přání.
0: No to nevím, to mě se nikdy nedostalo, já jsem se dostal jenom k těm hvězdám.
1: Jo, takže ty jsi vždycky jenom přál, ale na rande se to nesplnilo, chápu.
0: Přesně, já jsem vždycky se viděl padat, říkám, hej, teď si musím něco přát, tak jsem si podíval, jsem se na ní.
1: Přeju se, aby mě chtěla.
0: A nesplnilo, a nic.
2: Nejvíce obchodů, nejširší sortiment módy, největší parkoviště.
3: Kde je toho nejvíce? V centru Zlín Malenovice. Příjemné nakupování v největším obchodním centru v kraji. V centru plném originálních značek a obchodů, které na Zlínsku jinde nenajdete. Asko, CAA, Reserved, Mojito, Lindex, House, Kara, Blažek, Decathlon a spousta dalších.
2: Centro Zlín. Směr vašich nákupů.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
6: Se skvrnami si nemusíte lámat hlavu. Vanish pomáhá odstranit i odolnější skvrny a vrátit prádlu čistotu a svěžest. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Právě teď Vanish Gel 2 litry v penny za 219,90.
7: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rallys

0: Instagramu Bednění Valens. Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
3: Jak dopad?
2: On neuspěl 25krát.
3: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
2: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvý, tak proč to udělala ještě 24krát?
3: Tak si o ní myslíš aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: dnešní rekapitulace tady na Hitradio zní taky dneska, prosím vás, středa 12. srpna, tak pokud bych se měl ohlédnout za tím dnem, co dneska bylo, a i vy sami se samozřejmě můžete podívat na svůj pracovní, nepracovní den, co jste dneska dělali, měli, jaké to bylo. Bylo to fajn, bylo to příjemné, je někdy fajn si poděkovat za věci, které jsme dokázali, jako například já ustát vysoce kvalitní rozhovor tady s pořadatelem Trnkobraní Michalem Žáčkem z agentury Veleryba. Ten tady byl a bylo to příjemné.
1: Bylo to skvělý, neprobírali jsme jenom Trnkobraní, ale třeba taky co Rammsteini si třeba přejou, když přijedou do České republiky. Velmi zajímavé povídání. Kdo to nestihnul, tak rozhodně na hitradio.cz už to bude zítra viset, tak si to puste zpětně.
0: A nebo jsme udali další dva lístky na Hrady.cz na Bouzov na další víkend. Kromě toho, že tam vystoupí Rytmus, Rybičky 48, Trautenberg, vidím tady v programu Pavel Cacek, Šárka Holubcová, my tam dokonce jsme, Sindel X a nebo Krucipisk. Tak to jsem jenom řekl opravdu ty největší a ty hlavně záchytná jména.
1: Počkej, nemůžeš říct, že největší jména a vynechat mi Raj. Jako promiň, ale na ty se asi posluchači Rádia Zlín těší nejvíc, ne?
0: Já nevím, tak uděláme pak hlasování, jo?
1: Dobře.
0: Jestli se těší víc na nás nebo na ně.
1: Radši ne.
0: Radši ne. Test.

0: tady, prosím vás, zatím středa na Hit Radio Zlín, víkend se nám blíží, ale nám už se tady normálně stává to, co běžně u vás v práci v pátek. Že přijdete do práce a slyšíte.
1: Jo,
0: tož
1: mě to líto, protože já odjíždím zítra na festiák, jak jistě víš, a přijdu o barumku, kurňa zase.
0: No jo, ty za ní loni nebyla.
1: No právě že ne, protože to se mi vždycky potká s tím festiákem.
0: Trapárna, čiže čistý amatérismus, že si to nenachystáš dopředu.
1: Jo, chci taky na městskou rezetu.
0: Tak my budeme dělat reelska, tak můžeš sledovat, jak to bude vypadat na našem Instagramu.
1: A živé vysílání vlastně budeš mít, tak já se tě můžu pustit na festiáku.
0: No, tak jenom abyste viděli, od 15 hodin tento pátek živě vysíláme z barumky. No to my, znamená já.
2: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a

0: Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky. CZ.
1: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle zlínskou dvojku platit musíme. Pavel a Šárka, dej si odpolední show Hitrádia Zlín.

0: pánové, my bychom se tady správně měli teďka loučit. My se budeme loučit ale trošičku jiným způsobem na Hitradio Zlín, protože odpolední show zítra samozřejmě pokračuje, ovšem už bude bez Šárky, ty totiž odjíždíš kam?
1: Na festival.
0: Na festival. Takže to znamená, že máš dovolenou.
1: Ano.
0: To znamená, že bych ti měl pustit něco vytříbeného, nějaký tvůj hudební vkus.
1: Ano.
0: Vybral jsem jednu kvalitní muziku, která se hodí k tvému odjezdu.
1: A bude to tak opravdu jako kvalitní a hezké?
2: Ne.
1: Prosté ne by stačilo.
0: Katka a Indra, skupina Fénixy, dovolená.
2: Dovolená. To, co konečně máme, i když
0: to tak to je pro tebe.
1: To, co konečně máme, to je ale pravda, to je hodně dobrý.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, už se nám to blíží.
1: Barumček Rally Zlín.
0: Ve čtvrtek noci bude zavřené centrum Zlína kvůli seznamovacím jízdám. Čas 23.15 až 1.30. V pátek od 7 do 15 shakedown částečně uzavře Bělov, Kvasice, Žlutavu a Halenkovice. Vaše info posílejte hlasovkou na 601 13 13 05.
2: Fandíme s vámi. Nákupní centrum Čepkov Zlín. Vaše nákupy a zábava jedině u nás. Nákupní centrum Čepkov Zlín. www.nc-čepkov.cz. Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast rázná desítka ve skle za skvělých 13,90. Máslo jihočeské Madeta se zákaznickou kartou za výborných 34,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Přijde inspekce a vy nemáte školení hygieny ve své restauraci? Neriskujte, kontroly jsou častější. Letní slevu najdete na soukromihygienik.cz.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
5: To je 45 prodejen na jednom místě.
4: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
5: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
5: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
4: nc-cepkov.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát zítra prověří e-doklady velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme v aplikaci v jednu hodinu odpoledne. Náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
11: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky.
10: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast než u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro zátěžový test. Lidí v exekuci dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí bylo bezmála 590 tisíc meziročně o zhruba 17 tisíc méně, tedy o necelá 3%. Počet exekučních řízení se za poslední rok snížil na necelé 3 miliony a to je pokles o 5%. Palubní personál nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude o víkendu stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle odborů totiž nepřinesly žádné výsledky. Do západní a jižní Evropy dnes přichází další vlna veder. Více než 90 milionů lidí, zejména ve Francii, Itálii a ve Španělsku, pocítí teploty převyšující 35 stupňů. Zhruba 300 milionů lidí, tedy zhruba polovina obyvatel kontinentu bez započítání Ruska a Turecka, pak žije v oblastech, kde teplota šplhá nad tropickou třicítku.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
10: A jak to bude vypadat u nás? V noci většinou chladno a jasno, nejnižší teploty 13 až 8, v údolích kolem 5. Čtvrtek bude slunečný, jasný, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě pouze 24 a foukat bude slabý severovýchodní vítr.
0: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu, jo? Doufám, že jste si i přes noc trošku odpočinuli od toho vedra. Dneska další kolo, jo? Tak nezapomeňte pořádně zhluboka dýchat. No a společně už si teď dáme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Tears for Fears a právě teď Sesh a Mysterious Times.

Tears for Fears a Mad World. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a prosím vás, už se to blíží. Za hodinu a 10 minut přibližně začne zatmění slunce, jo. Bavit nás bude jenom chvilinku, ale prosím vás, i tak to nepokoušejte, jo. Zároveň, co jsem tak pochopila, tak brýle na tohle koukání specifický a zároveň i třeba ty svářečský skla jsou skoro všude vyprodané prakticky, jo, protože prostě to lidi vlastně jako chtějí vidět, dá se i jinak, jsou takový to, můžete si sami vyrobit koukací krabičku, to ještě stihnete, prosím vás, máte na to hodinu, jo, mrkněte na internet, možná opatrně s umělou inteligencí, jo, abyste neoslepli zbytečně a jinak prosím vás, další zatmění až v roce 2075. No tak uvidíme, jestli to uvidíme i potom za těch vlastně téměř 50 let. Tak hlavně prosím vás, jestli budete koukat opatrně, jo, když náhodou ne, tak hold prostě vydržíte do toho dalšího. No. No a co vám slibuju, že to se k vám určitě dostane. To jsou další hity. Za chvilku Whitney Houston a teď už jsou tady No Name.

0: Jak je to možné? Takhle fantastický hlas. Whitney Houston v éteru Hit Radio. Krásný večer vám všem. No takhle, v legendárních hlasech budem pokračovat. Za chvilku nás totiž čeká Bonnie Tyler a song Holding Out for a Hero. Mimochodem zajímavý je, nebo vlastně hezký, kolik z těch legendárních songů se objevuje třeba v animacích, jo. Možná už jste si toho všimli. Třeba song, který nás čeká, mimo jiné ve Shrekovi, že jo, když Shrek jede zachránit Fionu. Schválně si to představíte. Vidíte to, že jo? No nic, dost o mé znalosti animáků Bonnie Tyler, Fun Factory nebo Backstreet Boys už za chvilku.
1: Jezdcům Barum Rally s vámi fandí
2: California. Vykupujeme všechny vozy a peníze ihned.
3: California.
2: Vyřídíme leasing i úvěr přímo na místě. Nabízíme největší výběr v okolí. Autobazar California Luhačovice. Vaše správná volba.
3: California. www.autocalifornia.cz.
4: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro...

Boys, Shape of My Heart. Posloucháte Hit Radio a teď něco trochu míň romantického, protože představte si, panika na pláži v Marbele. Teď si představte, koukáte do vody a najednou tam plave nějaká obrovská věc. A teď samozřejmě se to podobá velmi intenzivně žralokovi, jo. No a následně se ukáže, že je to zmatený tuňák. S nás to si nevymýšlím, to se teď fakt stalo, jenže oni mají, že jo, taky tu hřbetní ploutev, takže to všichni začali panikařit, že to je žralok. Ještě k tomu pronásledoval plavce. No, on to byl tuňák, on byl chudák zmatený. No, tak doufám, že tuňák v pohodě už, že mu bude dobře, že neskončí někde ve stejku, každopádně. Jo, jako tady aspoň vidíte, že u toho moře vás může překvapit fakt úplně cokoliv, jo. Tu vás chce sežrat žralok, tu vás o pomoc prosí tuňák, tu se vás pokusí sexuálně napadnout delfín. Hele, moře je nebezpečný, ještě že ho nemáme. Co ale máme, to jsou ty nejlepší hity. Za chvilku Eternal a právě teď Kim Wilde. Jdeme na to.

0: I wanna be the only one. Eternal v éteru Hit Rádia. Tak čo, jaký máte středeční večer? 6:45, doufám, že už jste ready jak na to zatmění, tak na ty Perseidy a prostě na všechno, co nás dneska na tomhle hvězdným a oblohovým Netflixu čeká. Co vás čeká tady? Tak to jsou ty nejlepší hity, to je jasný, jo. A máme tady něco, co si rozhodně zvládnete a budete zpívat. No, protože Abu známe všichni, že jo? K tomu guru Josh nebo Sax?
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Když do školy, tak neporazitelně.

0: kupujete vozy.
1: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Rodinný dům v Hrádku nad Nisou na Liberecku za 6 840 000, byt 2 plus KK Mariánské lázně Úšovice za 6 199 000, byt 3 plus KK v Králíkách za 5 157 300, rodinný dům v Horních Kozolupech na Tachovsku za 7 431 000 a byt 4 plus KK Brandýs nad Labem za 11 700 460 Kč.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Krásný večer, minuta po 7 hodině. Za chvilku to začne to zatmění, tak doufám, že jste na to připravený. Ale soundtrack k tomu budete mít báječný. To nejlepší z 80., 90. i milénia. Za chvilku Tina Turner, ale právě teď. Boyzone a Pictures of You. Tak jdem na to.

Tohle je prostě legenda. Tina Turner a The Best v éteru Hit Radio. No a prosím vás, mám tady způsob, jak oživit jednání parlamentu. A myslím si, že se všichni shodneme, že by to dost povýšilo tu úroveň. V parlamentu brazilského státu Mato Grosso tam museli to jednání přerušit potom, co do budovy vniklo několik kapibar. Ano, takový ty roztomilý srandovní zvířátka. Tyhle ty největší hlodavci světa vlastně, tak vstoupili do té budovy, ale úplně standardně. Normálně hlavním vchodem. Takže je možné, že možná měli i kartičky. Nebo nevím, jak by se tam jinak dostali. Jo. Každopádně je to fantastický. Představte si, že sledujete to jednání, jo. Teď víte, jak se tam mluví, co se tam řeší, jo. A najednou přiběhne prostě tady parta kapibar. To by bylo mnohem, mnohem lepší. Možná to zkusíme někde navrhnout, co? Kdyby to prošlo, to bychom tu politiku sledovali úplně všichni. Nevadí.

Posloucháte Hit Radio, za námi Shaggy, It Wasn't Me. Krásný večer vám všem. Máme je 7:45, dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a rozhodně to nebudeme porušovat. Sandra, no prostě. Maria Magdalena, taky Culture Beat, už za malou chvíli, tak buďte s námi.

0: Magic. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka CZ.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Vyhraj jízdu s Erikem Zajzem na Barum Czech Rally Zlín

0: pravidla soutěže. Více informací najdeš na Instagramu Bednění Valens.
1: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
2: Jak dopad?
1: On neuspěl 25krát.
2: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
1: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvé, tak proč to udělala ještě 24krát?
2: Tak si o ní myslíš aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

ten Jan Sahara Hedla, Bára Basiková na Hit Radio. No prosím vás, máme tady fantoma. Konkrétně teda fantoma benzínek, ten řádí prosím vás na Brněnsku. A schválně, jo, kdybyste se třeba k někomu ze sousedů a měl doma podezřele příliš mnoho belgické omáčky, víte, že je to on. Je to tak, prosím vás, to se opravdu děje. On během týdne vykradl 13 stanic a nikdy nešel po penězích, vždycky jenom po belgický omáčce. On si prostě objedná jídlo a pití. A během té chvilky, co mu to ta obsluha připravuje, tak ukradne všechny belgické omáčky, co tam mají, a pak normálně ale zaplatí to svý jídlo a odejde. Jo, jenže samozřejmě obsluha si toho nestihne všimnout, že jo, zjistili to až díky kamerovým záznamům, tak až půjdete teď někam na grilovačku, jo, tak víte, po čem se dívat. Jsem ani nevěděla, že belgická omáčka je takový hit. Sum 41, Too Deep, právě teď.

Don McLean, Crying, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, krásnou středu, společně si tady dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Čeká nás Mike Oldfield, taky Three Doors Down, no a taky tahle nás.

0: She's like the wind. Ano, už za chvilku, tak nikam nechoďte.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde. V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Hey, this is Ava Max. All the hits.
4: Hezký večer, s vámi Kateřina Pechová, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Ano, budeme pokračovat za chvilku Rednex, ale teď je tady Chris Rea a The Road to Hell.

máš právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Možná někomu z vás ten večer ještě zlepším, jo? Pokusím se o to. Takhle, nevím, jestli ta informace je seriózní, nebo je to úplný blábol, ale líbí se mi, takže ji musím sdílet, jo? Takže prosím vás, údajně tady podle toho článku vydá jedna sklenička červeného vína za hodinu v posilovně. To je hezká matematika, že jo? Sklenička červenýho, jo, hodinka v posilovně. Teď si vemte, že si dáte lahvičku dvě, no to už jste tam strávili třeba 8 hodin, že jo, v té posilce. To je jako fakt přísný trénink. No, hele, nevím, jak moc je to reálný. Asi je to blbost, ale za pokus, jo, nic nedáte. Tak když tak zkuste, dejte vědět, jak se vám cvičilo. A teď už Roger Sanchez, Another Chance.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi George Michael a Freedom. Tenhle song vás prostě nenechá v klidu. Nenechá. A my jsme rádi, že vás nenecháme v klidu. Přece jenom od toho tady Hit Radio Klasik je. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Sheryl Crow, taky Jermaine Jackson, a nebo... Kluci budou přísahat All for One už za chvilku do vašich uší.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Škoda Auto pro vás letos chystá zcela unikátní zážitek ze sledování Barum Czech Rally Zlín. Přijďte si ho užít s námi. Od pátku do neděle vás přivítáme v expozóně Škoda Auto na Zlínském náměstí Míru. V pátek chystáme diváckou family zónu při městské rychlostní zkoušce se vstupem pouze pro rodiče s dětmi. To vše zdarma. V sobotu a neděli si sledování rally s celou rodinou nejvíce užijete ve Škoda Auto Rally Parcích v Oldřichovicích a na Kudlově. Tak se stavte. Více info na webu Barum Czech Rally Zlín.
3: Měření zraku zdarma? Ptáte se, kde je háček? Nikde! V oční optice Gemini vám změříme zrak zdarma a bez podmínek. Navíc máme kvalitní a stylové brýle za skvělé ceny a věrnostní program, díky kterému opravdu ušetříte. www.geminioptika.cz. Profesionální péče garantovaná oční klinikou Gemini.

To je romantika. All for one, I swear, v éteru Hit Rádia. Hezký večer. No a může být nádherný dokonce, protože ano, už začaly padat Perseidy, jo. Dneska v noci to bude úplně kosmická show v podstatě, jo. Tak nejvíc jsou teda údajně vidět kránu někdy kolem 5, takže můžete strávit venku klidně celou noc, akorát si vemte teda něco teplýho na sebe, pač v noci bude zima, ale jinak až do soboty budou padat hvězdy, hele, je to hezký. Navíc třeba, pánové, pokud se odhodláváte k tomu velkému kroku, no tak kdy jindy, než když se děje tohle, že jo? To je úplně perfektní příležitost, jo? Tak hele, hlavně si to užijte, pokud uvidíte nějakou tu padající hvězdu, nezapomeňte si hlavně něco přát. A pokud jste si náhodou přáli ty nejlepší hity, tak to se vám plní právě teď, Nelly Furtado.

0: Tohle Bryan Adams prostě umí. Somebody na Hit Radio. Hezký večer. Pomalu se blíží 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera. Hele, jo, hvězdy. Koukněte na to, jestli něco uvidíte schválně, když tak použijte a takový ty chytrý aplikace, že jo, kde je jaká hvězda. Třeba vám to pomůže. Držím pěsti, mějte se moc hezky. Za chvilku další hity. Kamufláž, Sisko nebo Tichá dohoda, tak se mějte hezky, ahoj.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

this hurting statement.

0: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží.
1: Tak je to úplně všude.
0: Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
0: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
0: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
5: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
6: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Hotovo?
1: Hotovo.
0: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
2: Firma Rudolf Lešení slaví další narozeniny. A při této příležitosti bychom chtěli poděkovat našim věrným zaměstnancům.
3: A dneska bychom chtěli poděkovat Honzovi. Dobrá práce, Honzo.
4: Rudolf Lešení CZ.
5: Tam s rodinou na závěr prázdnin.
6: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
7: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
8: Čeká vás den plný zážitků.
9: Kouzelní. Živá hudba.
10: Tvořivé dílničky.
11: Soutěže pro děti.
12: Skákací hra.
13: Zvířátka.
14: Historická hasičská technika.
15: Skvělé občerstvení.
16: A zmrzlina.
6: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
5: 29. srpna od 10 hodin.
17: Těšíme se na vás.
18: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Hit Radio.

0: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: To je 45 prodejen na jednom místě.
2: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
3: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
3: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
2: nc-cepkov.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Přijďte se přesvědčit do Samohýl Motor ve Zlíně a Olomouci. Více na samohýlmotor.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Tam se rodinou na závěr prázdnin.
3: Přijďte v sobotu na rodinný festival do komunitního a pobytového centra Mlýn Břest, který pro vás připravila
4: organizace Za sklem společně s obcí Břest.
5: Čeká vás den plný zážitků.
6: Kouzelní. Živá hudba.
7: Tvořivé dílničky.
8: Soutěže pro děti.
9: Skákací hra.
10: Zvířátka.
11: Historická hasičská technika.
12: Skvělé občerstvení.
13: A zmrzlina.
3: Mlýn Břest se otvírá veřejnosti
2: 29. srpna od 10 hodin.
14: Těšíme se na vás.
15: I'm Ariana Grande.
16: It's Hozier.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: But you're just a boy.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Zlín.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Rádio Zlín.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.